0: holky jsou levý. Přetřeví táta to ne.
1: Kurva, kluci, předrážejte to.
2: Já to předražíme.
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražená, nebo co? Dražba Luna Park.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podrže

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám vol na live show, když drum se nechápu,

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: O víkendu byl v Praze okurkový festival a na něm byla soutěž v pití laku z kyselých okurek na čas. No, asi znám lepší soutěže. Takže jsem se ptal, v jaký soutěži pojídání jídla byste vynikali vy?
2: Holandský ohřízku a bramborové kaše.
3: Já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení.
1: Hoši, vy se toho nebojíte?
4: Je jasný, já bych sežral ty pendreky zase.
1: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal?
4: 400.
5: Hele, my u nás na cateringu máme třeba kanapku s bazalkovým máslem, posypanou pekorínem a na tom je daná jako napůl rozpůlená prostě kulička hroznovýho vína. To jsem schopný sežrat 4 bedny na posezení a v jedné bedně 40 kousků.
1: No, tak Jarmile, tebe si na svatební catering určitě nepozvu a vlastně si tam nepozvu asi ani Ondru.
6: V soutěži jezení těch malých bílých bavorských klobásek grilovacích.
1: Shit, kámo, ale těch se dá sežrat třeba 20 na posezení, ne?
6: To bych zvládnul i víc.
1: Ondro, já věřím tomu, že mě bude strašně, ale strašně zle, ale pojď, nakoupíme bavorský klobásky, nakoupíme 2 kýble hořčice, zasedneme před rádio Spin a dáme si battle. Uvidíme, kdo ten rekord urve, no a jestli u toho neumřu na otravu bavorskýma klobáskama, tak se slyšíme zase zítra ráno ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Rádio Spin.
1: Co? Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jedna, ty vole.
1: No, jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Trochu jsi se přepočítal, frajerku, co?
1: Cože?
4: Jsi měl

0: Dum pum. 5:56, máme tu čtvrtek, jak to říkáš, malý pátek?
1: Čtvrtek, malý pátek, je to
0: je
1: tak?
0: Je to tak, 24. září, svátek má Jaromír a Jaromíra, takže přeju všechno nejlepší.
1: No a všemu Rádia Spin přejeme krásný, dobrý čtvrteční ráno. Good morning.
0: Takhle zněl náš pes jednou.
1: Když se někde chytil za kulky. Tak jaká byla práce v Itálii, Kristofer?
0: To nemůžeš takhle přepofrovat z psích orgánů na to, jaká byla práce. Bylo to super, bylo to krásný. Byli jsme v Itošce, pak jsme byli chvilku ve Slovinsku, ještě jsme točili, ale jako byly to 18, no, takže vlastně jsem brutálně nevyspanej a včera ta cesta, trošku jsem vám záviděl, vy jste byli, že jo, si sednout tady s ostatníma lidma z rádia.
1: Byli jsme na zrádcích, ale to si povíme, když tak potom. Teď tam řekni, když tak ještě, jaký se nám přivez novinky z Itálie. A nejenom z Itálie.
0: Krásný novinky, nebo je hlavně z Itálie. Podíváme se na ceny benzínu v Itálii, zároveň se nějaké sám.
1: Okay.
0: Ne. Prosím tě, na mě třeba včera skočilo jedno video od českého streamera, kterýho si myslím, že zná spoustu lidí, tak se na chvilku zastavíme u něj, protože jak se řekne česky jako Walsam v Holesome?
1: Kámo, nevím, já jako s angličtinou nejsem úplně jo. Jako nejbystřejší.
0: Tak dejme tomu, že to video je v Holesome.
1: OK, tak my si potom vygooglíme, co to znamená. Každopádně řekneme si taky o zlodějích, který neumím počítat.
0: OK, anebo o tom, jak můžeš svému děcku zkazit život už při narození.
1: Já si myslím, že některý jména jako budou třeba adepti, ale uvidíme, jak se to dá udělat ještě dneska. Každopádně čeká nás třeba taky pravda nebo lež.
0: No a taky máme pro tebe lístečky na ty zrádce do kina. Takže jeden na jednoho, počkej si na to.
1: Staň dál u Rádia Spin, protože budeš moci jít příští týden třeba na randíčko.
0: No ale kdyby za to randíčko chtěli jít dneska, tak v tuhle tu hoďku určitě na randíčko nechoď. A pokud teda fakt jako jdeš, jo, teďka v 6 ráno na rande, tak si prosím tě vem nějaký kabát nebo něco, bo já jsem vyšel ven a byla mi taká zima, že jsem se normálně vracel pro Mikču ještě a pro takovou bundičku, protože tam máme nějakých jako 8-9 stupňů, není to úplně příjemný, zároveň trošku poprchá, jo, i nad Prahou. Když se dívám na ty mráčky, tak momentálně takový slabý přeháňky můžeš čekat třeba v Karlovarském kraji, v Plzeňském, v Ústeckém nebo právě v Praze a Středočeském.
1: Je to tak, a když na to koukám ještě na odpoledne, tak počítej s tím, že teploty vyšpaly maximálně k 15 a ty přeháňky, tak ty se roztáhnou po celé České republice, když tak na to koukám. Tak jestli nekecaj, tak dneska bude spíš deštivo, takže bude takový hezký počasí na to si sednout doma, dát si čajíček, pustit si Netflix a nebo zapnout PS-ko.

můj joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z baru do Prahy pak plava. Ta čůza byla fakt fresh, chutila jako ananas.

0: No víš, Krištofe, já jsem byl teďka prostě zvyklý tady být pár dní sám, tak kdybych ti náhodou zase nechal vypnutý mikrofon, tak se ti omlouvám dopředu.
1: Ne, to je v pohodě, jako takhle vstupu můžeš, jenom u té časomíry, ty vole, když to hlásíme, tak je to takový, že...
0: To je jako jedno, to je jenom 8 vteřin, já vím, ty vole. Každopádně ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof a my se jdeme podívat na první zprávu.
1: No.
0: A já musím říct, že první dnešní zpráva bude jako hodně zajímavá, protože hele, pojď se na chvilku vžít do jedné situace. Jo.
1: No, pojď.
0: Představ si, že jedno sobotní ráno prostě sedíš v čilíčku, hezky pěkně na židličce u vody,
1: yes.
0: Nahodíš prut, yes. A najednou prostě po 20 minutách záběr jak prase. Takže taháš, pereš se s tím a nakonec vytáhneš plotici.
1: Tak jako plotice... Může být, kde je ten háček, doslova?
0: No, háček je v tom, že tohleto byla plotice, která měla přes kilo, ty vole.
1: Přes kilo?
0: Přes kilo, kámo. Plotice, to je taková česká sardinka, ne? Má jako 200-300 gramů jako maximálně.
1: Jako je to pidino, já vím.
0: Ale týpek z Dunaje prostě vytáhl.
1: Z Dunaje?
0: Z Dunaje.
1: OK, kde to bylo?
0: Hele, bylo to v Maďarsku, ty vole.
1: V Maďarsku? To je zvláštní, ty jo.
0: Já si říkám, ty večer, tam ty ryby krmějí prostě v Maďarsku, že tam mají kilový potice. Já nechci vidět, jaký by tam měli kapra, ty vole.
1: No tak to je jasný, ne, tam prostě hážou ty langoše a guláše do toho nebo něco.
0: nebo ty čabajky, ne?
1: Nebo čabajky, no jasně.
0: Jako to se musím přiznat, že o tom taky něco vím. Jako potom rosteš docela slušně, ty vole.
1: To doma, že jsem si nevšiml nikdy.
0: Ne.

0: co je?
1: Máme 6 hodin a 14 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem a Krištofem a my se jdeme vrhnout do dnešní poznávačky.
0: To mi chybělo, kámo.
1: To olé anebo poznávačka?
0: Všechno, normálně fakt všechno.
1: No tak poznávačku v Itálii nemají, no, pravděpodobně.
0: Tam jsem měl poznávačku já, že? Když jsem se snažil tady zjistit, co je ta, co je bublinková voda a co není bublinková voda, protože jsem si chtěl koupit bublinkovou a nevěděl jsem, jak to mám poznat. Tak, no, a to byla ta poznávačka.
1: Se na to zeptáš toho prodavače a on ti oběma rukama ukáže, jaký to typický italský gesto, ne, ty vole. Prostě typický Ital, já to miluju Itálii.
0: A ti se chtěli říct, že v dnešní poznávačce si dáme takovou jako takový test, jak poznat italskou sparkling water. Tak, prosím, Dome.
1: No tak jo, no, dobře, já si myslím, že všichni ohodnotíte sami, jak to bude.
2: Hej, plavčíci, vstávat! Raní ptáče, dál doskáče.
0: Okay,
1: to je taková ideální poznávačka na ráno.
0: No to je úplně tyhle ideální poznávačka, no jasně. Pěkně. A hlavně je to krásná poznávačka. Už jsi to tady pustil a já jsem to poznal, říkám, je.
1: Yeah. A já jsem si říkal, že je hustý, že i tvoje generace tohle to zná.
0: Proč bych to neznal?
1: Já nevím, já jsem si říkal, že jsi na to třeba moc mladý.
0: Zase takhle, nemůžeš soudit moji generaci podle mě, protože já jsem staromilec tady ve všech možných věcech.
1: To je pravda,
0: věcech,
1: no, protože fakt, že ty tady chodíš ty kolikrát do poznávačky.
0: S Vinetuem a ty nevíš.
1: Do věcí, který neznám ani já. Takže jestli tušíte, co by to mohlo být obecně, zatím nebudeme prozrazovat úplně, co to je, tak posílejte svoje tipy na 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já si myslím, že vzhledem tomu, že jsme to zakecali, tak vám tu ukázku můžeme dát ještě jednou.
2: Hej, plavčíci, vstávat! Raní ptáče, dál doskáče.

0: se to spojilo, ne, ty kytary toho Kraka Blacka, tady tohoto ole, dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof Dominika. Řešíme tu dnešní poznávačku, která sází na vlnu nostalgie, to si myslím, že už můžeme říct.
1: Já si myslím, že sází hodně na nostalgii, protože musím říct, že i některá mladší generace se snaží se vzpomenout na to, co tady dneska máme, ale pojďme hezky pěkně po pořadě, pojďme si připomenout první ukázku, která tady dneska zazněla.
2: Hej, plavčíci, vstávat! Raní ptáče dál doskáče.
1: No a pár minut zpátky nám sem cinknul Lukáš se svým typem.
3: To je v tom mohlo být nejčádu Bob a Bobek.
1: Bob a Bobek.
0: Bob a Bobek, jo. Je to těsně vedle.
1: Bohužel. Ale taky tady jsou dva takový kulišáci.
0: Jo, je to tak, je to taky takový, to už taky asi můžeme říct, takový seriálek, jo.
1: Je to tak a vlastně se to vysílalo v dost podobný čas, ne-li v úplně stejný čas, akorát samozřejmě ne v jeden den, že, co si budeme povídat.
0: No to samozřejmě, no.
1: No tak jo, jdeme na další ukázky.
2: Ale pak si hned vzpomněl, že mu rychlé vstávání nedělá dobře. A hlavně musí ještě chvíli přemýšlet.
0: To jsem já každý ráno, kámo, tady tohle.
1: Jsem to chtěl říct, že odklepnu budík a musím ještě půl hodinky přemýšlet. No a jdeme se podívat ještě na poslední ukázku, která by vám mohla trošičku třeba jako rozsvítit v těch hlavičkách.
2: Kdyby ráno kohout nezakokrhal, spali by tu všichni jako šípková růženka.
0: Kámo, no jo. To mě úplně vrací zpátky do dětství tady tohle.
1: Je mi zase tak jako 10 třeba dneska.
0: Mám to úplně stejně.
1: A tak jako můžeme trošičku ještě napovědět, ne? Co to asi tak může být?
0: No tak hele, jo. Můžeme třeba říct to, že se jedná o takový jeden seriálek z roku 87. Je to trošičku starší věc. Plus, tady ten seriálek má dokonce 3 dabéry. Vy tady můžete slyšet Františka Filipovského. Ale on potom pár dílů namluvil i pan Haničinec, Petr Haničinec, a poslední 4 díly pan Postránecký, to se málo ví, jo.
1: Jo, to je ústý, tak to je třeba jedna.
0: No, to je třeba jedna věc. A přemýšlím se tak ještě.
1: Já mám jednu takovou nápovědu, že většinou se to mohli vidět po Pílatý znělce.
0: A teď?
4: Dobrý večer.
1: Je tam kulišák. No tak jo.
0: Možná poslední nápověda, že jeden z hlavních protagonistů se jmenuje stejně jako to jméno, co má dneska svátek.
1: Hustý. Hustý. No tak to máte už ale velkou nápovědu.
0: To je easy, ne?
1: To musíte dát prostě. Spin
5: Talk. Tam jsem myslel jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to. Pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
6: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
5: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
6: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
5: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali, a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
6: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
5: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
6: Že jsi nepoznal tenhle ten hlas? No tak se zastyď, tohle je Mia, nová hradní paní Hradu Křivoklát. Dneska se s ní budu povídat ve Spin Talku. V 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: Krásný dobrý ráno všemu Rádia Spin. Máme 6 hodin a 25 minut k tomu a my se pomalu ale jistě blížíme do finále dnešní poznávačky, který, co už jsme tak prozradili pár minut zpátky, jste hádali dneska jeden večerníček. No a jaký večerníček to byl, to už jsme nechávali čistě jenom na vás. A to podle ukázek, který jsme vám tady dávali pár minut zpátky, tak pojďme si je připomenout.
1: Ale pak si hned vzpomněl, že mu rychlé vstávání nedělá dobře. A hlavně musí ještě chvíli přemýšlet.
2: Jo, jo, známe to všichni. Tak chvilku přemýšlet. A pak je 12 a ty si říkáš, je,
3: to jsem se dneska napřemýšlel.
0: Co 12? Kolikrát se mi stalo, že bylo třeba 6-10 a přijel jsem sem do rádia a spin potom třeba ty na 6:45 a mezi tím byly nějaký voiceovky typu, doma taky se mi dneska nechtělo úplně stát. A říkám,
2: Všichni musíme občas přemýšlet.
0: Přesně tak, ale to prostě k tomu životu patří. Tak pojďme ještě na poslední ukázku.
1: Kdyby ráno kohout nezakokrhal, spali by tu všichni jako šípková růženka.
0: No tak jo, já si myslím, že se můžeme přesunout k vašim tipům, který tady probíhaly pár minut zpátky.
2: Pojď.
0: A my začneme podle mě u Helči.
4: Ahoj, tady Helča. Hele, není to náhodou, pane, pojďte, budeme si hrát.
2: Helčo, je to těsně vedle, taky jsou tam dva, taky je to geniální český večerníček, ale tento bohužel dneska nebyl.
0: No nedá se nic, jdeme se podívat za Fugasem.
5: Dobré ráno, pánové, to je jako vy dva, Pája a Jája.
0: Jo, ti dáme jako my dva, ty vole, ty Fugasy, akorát, jsi nějaký rozjetej.
2: Akorát, že Dominik by těma kalhotama nepropadnul, kámo, že?
0: Já bych v nich ani nezůstal vyset, já bych se propadnul do podlahy rovnou. Ty, vedeme za Petrem.
6: Baroši, tak to je Jájo a Pájo a dědo Lebedo. Ráno vždycky skákali z kamen rovnou do kalhot klucí. Tak se mějte zdar.
0: No tak jo, jdeme se podívat ještě za Ondrou.
7: Prosím tě, podle mojí mámy teda to bude Jája a Pája, ten děda.
0: A další, kdo tady typoval Jáju a Páju dneska ráno, tak byl, pokud se nepletu, Milan?
7: Hele, tak ty ukázky byly z večerníčku Jája a Pája a děda Lebeda. No. A jestliže to, tak já dřímám, ne ještě chvíli, já tak ještě hodinu potom, co mi zazvoní budík, tak ještě dřímám.
2: Hele, myslím, že dneska neusneš na Vavřínech, protože můžeme prozradit, že Jája a Pája je...
0: Správně!
1: Vzpomněl, že Ježišmarja.
2: Co jsi to udělal, Dome? Tam měla být znělka teď.
0: Tam měla být znělka.
2: No co se dá dělat, ale posílám shoutout i všem do apky, který jsme nepustili, třeba Lukáš, nebo Justin, nebo Radim, Petr, Anet, vy všichni samozřejmě. Správně.
0: Správně, já to musím napravit, to si nemůžu odpustit.
2: No to si to... Jenom prosím vás, jo, tahle ta znělka, když jsem byl malej, tak vždycky jako působila tak, že jakoby, to už byl ta uspávačka, že jo, to byl ten večerníček, už jsem se chystal do postýlky, teď prosím vás nespěte, jo, pokud řídíte do práce, slyšeli jste tady Jáju a Páju, ne, není to signál pro to, abyste si dali šlofíčka.
0: Přesně tak, hele, stávat a cvičit!

0: I need it. Jo, už to skončilo? No dobře. Rádio Syn ve tvých uších, Krištof, Dominik s tebou. Pojďme se zastavit u té jedné zprávy, kterou jsem tady týzval chvilku zpátky. A sice, že jeden český streamer udělal svojí mámě k 65 nám fakt krásný překvapení. A to byl Fatty Pillow.
1: Ej!
0: Je to tak, včera na mě skočilo do mé takový jedno krásný video. Já jsem přemýšlel, jak se to v holesome a už jsem to zahodil, protože to je prostě jedno. Každopádně Fatty, jeho máma, tak, abych to řekl správně, tak měla narosky, no a Fatty se rozhodl, že dá nový auto, tak jí koupil červený autíčko a na tom videku kámo ho převázal mašličkou, mámu vyláká z baráku a máma je prostě šťastná a mně to přišlo strašně super, protože já si pamatuju, když jsem byl malej nebo mladší, tak jsem na ty jeho streamy čuměl, že jo, a bylo to strašně funny, protože tam seděl prostě týpek takový jako, jak se řekne,
1: obrovský takový prostě,
0: kredenciózní týpek prostě tam seděl, že jo, a za ním ta máma vždycky uklízela ty šlehačky, všechny ty věci, že jo, co tam tehdy měl a vždycky říkala, nech toho streamování, nech ty hry, začít cvičit, prosím tě, kašli na to, že jo. A teď prostě šup, střih, že jo, 10 roků a týpek jí prostě ze streamovacích tady peněz prostě kupuje autíčko a jsou šťastní, ty jo, je to krásný.
1: Takže apelujeme na vás, milí rodiče, ve chvíli, kdy vidíte, že vaše děti prostě sedí x stovek, desítek hodin u počítače nebo u PlayStationu, tak počítejte s tím, že jednoho krásného dne vám koupí prostě auto a nebo třeba taky barák,
0: třeba
1: že
0: barák, záležitě, no,
1: tam
0: jasně,
1: jsou dobrý, ty
0: no
1: vole.
0: Jasně.
1: Proto mi Božka koupila to PS-ko. South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order.

0: What part of the game is
1: this? Už to dokecejte, kluci, no. Výborně, máme 6 hodin a 36 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof. No a my pro tebe teďka máme jednu takovou hezkou, milou a pozitivní věc.
2: Je to tak, protože pokud máš rád hory a máš rád adrenalín, tak pro tebe máme special věcičku, protože tady máme takový jeden trail park.
1: Je to tak, trail park na Klínovci, na kterým si můžeš zajezdit, a to úplně zadarmo, protože ty tady na Radio Spin můžeš vyhrát bike pass a k tomu můžeš vyhrát taky foodkartu, to znamená, že se projedeš, nažereš se a užiješ si den. Hele, to je úplně jako to nejlepší, co ti kdo může udělat. Prostě.
2: No jasně, protože dáš si trošku sportičku a potom si dáš trošku jídla a to všechno vlastně na nás.
1: Takže to všechno vykompenzuješ, to je naprostá paráda, ale my ti tady s Krištofem musíme připomenout, jak na to. A je to naprosto jednoduchý, ale na Radio Spin tady pravidelně v éteru zaznívá tenhle zvuk. Od té chvíle musíš počítat písničky, které zahrajou v playlistu, až do chvíle, kdy zazní tenhle ten zvuk.
2: Jo, takhle, tak se to hezky rámuje takhle, jo, doma.
1: Takhle hezky pěkně mezi zvonkama od kola musíš spočítat písničky. No a potom voláš na 210 32 30 30 a ve chvíli, kdy se dovoláš jako třetí a řekneš správný počet písniček, tak tohle to všechno vyhráváš.
2: Ty krásu.
1: To je prostě perfektní, ale aby toho nebylo málo, tak se občas může stát, že mezi těma zvonkama zahrajou i PSHčka a jejich track, já to říkal.
2: A čuchám, že v tom bude nějaký háček.
1: Ne v tom háček, protože ve chvíli, kdy ti PSHčka řeknou, že ti to říkali, tak ty potom taky k tomu všemu vyhráváš ještě instruktora.
2: Ne.
1: Jo, kámo, takže se projedeš nejenom, že si tam projedeš jako sám, ale ještě týpeček bude říkat, no tady musíš zatočit takhle, tady uděláš salto, tady uděláš backflip, ale tady 180 doprava doleva a tak, takže...
2: Takže na celých těch 30 kiláků, těch trailů prostě v 5 obtížnostech, tak...
1: Tak ještě prostě provede týpeček.
2: To je super.
1: Je to geniální, takže určitě poslouchejte Radio Spin, protože se vám to vy...

0: Hej, rádio zpět ve tvých uších, Krištof a Dominik s tebou, přejeme ještě jednou krásný dobrý ranko. No a pokud tě zajímá, jak to dnešní ranko vypadá za oknem, tak se na to jdem společně mrknout, protože ta počasí není úplně moc fajn, jo, co si budeme. Je tam po celé České republice průměrná teplota nějakých 10 stupňů Celsia, přičemž nám od západu táhnou mraky. Na to měl můj děda strašně pěkný pořekadlo, ale já ho tady nedokončím, protože je sprostý, jo. Ale když se na to tak dívám, tak aktuálně by nám mělo pršet hlavně teda v Plzeňském kraji, v Karlovarském, v Ústeckém, ve Středočeském, no a ty mráčky se tak jako postupně přes celý den budou rozpínat přes celý území.
1: Přesně tak a podle toho to taky tak dopadne, protože odpoledne počítej sice s 15 stupni Celsia, ale s přeháňkama.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tady můžeš počítat v regionech s nehodou třeba v Brně na ulici Dusíkova a nebo v ulici Štefáníkova ve Zlíně. A když se mrknu na dálnice, tak ty jsou relativně fresh, když si teda odmyslíš těch 10 minut před Brnem a 10 před Prahou na D1. Každopádně nehodu tady vidím na D49 na hnedka prvním kilometru ve směru Fryšták, no a jedna nehoda taky D8, kilometr 12 ve směru Praha, tam se dokonce tvoří kolona. Aktuálně si tam počkáš nějakých 20 až 25 minut.
1: OK, když se podíváme do Prahy, tak i tady si postojíš, a to konkrétně v Olešovičkách a na Štěrbolský spojce, to je taková ranní klasika. Poskakuje taky sjezd z Chodova na Nusle, takže tam počítej taky se zdržením na ulici 5. května. No a pozor si dávej taky na jeden crash v Anglický, jinak Praha vypadá taky poměrně OK.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin, s tebou je Dominik a taky Krištof a jdem se přesunout na náš celebrity voice flip, to znamená jeden zamotaný, zamuflovaný hlas a na tobě bude poznat, komu vlastně patří, kdo je ta skrytá osobnost,
1: no tak
0: co tam máme?
1: Kdo to je, tak se jdem, pojďme pustit.
2: Ich habe so auch gestern jemand mal, weil ich doch auch so schwer und hab schon mal auch mal schon gewählt, was für was nach.
3: Celebrity Voice Flip.
1: Já si myslím, že víc tomu zatím není potřeba říkat.
0: Asi ne, no. Mně se honí hlavou třeba 8 jmén, kámo. Jako já vím, kdo to je, ale kámo, takhle zní fakt jako spousta lidí.
1: No, ale tak zatím typujte, kdo by to mohl být. No a za chvilinku vám pošleme nějakou tu další nápovídu k tomu.
4: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin se blížíme dál do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ale ještě předtím vám musíme dát nějaký nápovědy k tomu dnešnímu zamotanému hlasu.
2: Ich habe so hoch geschossen, man, alle doch auf das Schwer, da schon mal wo kannst du gehen, was für was da.
3: Tak Celebrity Voice Flip.
4: Bez toho, aniž bychom poradili tolik, jo, tak bych rád řekl, že tohleto je týpeček, který má svoji skupinu, která se rýmuje se slovem Ozempik. A...
1: To byl dobrý vtípeček, no.
4: Je krásný. A má medaily za zásluhy prvního stupně.
1: No, tak to je docela hezký. A taky má tak. Docela hezkou, poměrně mladou dceru.
4: Jo, takhle! No tak jako může být, no, ale nevím, jestli z toho něco poznáte. Každopádně možná můžeme říct, že se úplně nejedná o rapera, půjdeme trošku možná do tvrdšího žánru a taky půjdeme trošičku do historie. Protože tenhle ten pán už přece jenom má něco málo přes 80 let.
1: Takže to jsou takový naše dnešní nápovědy, každopádně ještě k té dceři se jenom na chvilinku vrátím. Je to zpěvačka. Víc už vám asi ale prozrazovat nebudeme, tak hádejte, kdo to asi tak je.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Zhodně na 54 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na to, jestli jste rozlouskli dnešní celebrity voice, který zněl takhle.
1: My kabel jdou o kvěště s Ivan, ale jdou chavto svoje, tlapřem, ale o kvěšůk je velmi moc vlbatná.
2: Celebrity voice flip.
3: Já se fakt omlouvám, ale já tam prostě toho Dolara Prince nějakým záhadným způsobem slyším a nemůžu si to odmyslet.
0: Tak možná mají prostě podobnou barvu hlasu, no.
3: Prosím, já bych chtěl feed těchto dvou lidí.
0: Já taky, kámo.
3: Strašně.
0: Já taky.
3: Jako Dolar ukázal, že s Kalinem mu to funguje, tak proč ne zrovna s... No jo, ale kdo to vlastně je,
0: s kým vlastně?
3: S kým to
0: tak
3: teda vlastně může dát Dolar feed?
0: No tak víte, že dneska tady máme jednoho zpěváka, který se věnuje tvrdšímu žánru a má taky hezkou dceru, která je taky zpěvačka. Tak jo, pojďme se podívat na vaše tipy. Ivošák.
4: Dobré ráno, kluci. Tak za mě je to Petr Janda ze skupiny Olympic. Mějte se, čau čau.
0: To je odvážný tip docela. Že bychom se tady pouštěli rockery.
3: Myslíš? Rock je přežitek, že?
0: Pravda. Tomáši. Ne, Tomáši.
5: Ahoj, dobré, hele, kluci. Já si myslím, že to je Janda. Legendární rocker.
3: Janda po druhý.
0: To tady typoval taky Pajky.
6: Petr Janda.
0: A docela se bys tady Petra Jandu typoval taky Staňa.
6: Jo, Petr Janda, Olympic.
3: Janda po třetí, Janda po čtvrtý.
0: Prodáno!
3: Prodáno!

0: Já miluju hudbu prostě jako.
1: Hudba je skvělá, kámo, hudba prostě spojuje. By the way, posíláme ještě shoutout do apky samozřejmě, jo? Třeba tady Tomáš, nebo já pořád nevím, jestli to je Justin nebo Justin, já se ti omlouvám, pokud právě posloucháš, když mě potom nasměruji správným směrem, tak dejme tomu, že teďka to přečtu český Justin, ale možná to bude Justin.
0: Tak jo,
1: tak vy to máte taky správně.
0: Dobře, tak jo, tak gratulujeme, děkujeme za všechny tipy do poznávačky i do Celebrity Voice Lipu, no a my spolu pokračujeme ve Spin Ránu.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin Ránu. Na Rádiu Spin.
0: No a protože jsme ukecaný a protože nám tak trošičku utíká čas, tak se jdeme podívat v rychlosti taky na to, co nás čeká dneska venku. Aktuálně by se měly být na nějakých 10 stupních Celsia s tím, že by se měly místem objevovat přehánky.
1: Je to tak, místama můžeme rovnou říct Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, no a ty mráčky se tak jako postupně roztírají přes celou Českou republiku. No,
0: já jsem chtěl trošku šetřit ten čas, víš co.
1: Chápu, takže počítejte s tím, že bude 15 stupňů a že bude pršet.
0: OK.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: 7 hodin, 8 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof, no a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávu.
1: Tak co tam máš?
0: Dva zloděje, který udělali loupež snů, hele. Nechci nikoho nabádat ke krádeži, ale bráško, tohle prostě je naprosto geniální, protože týpci si odnesli z krámu čokoládu za 48 tisíc.
1: 48 tisíc?
0: 48 tisíc,
1: ale... Kolik tý čokolády si jako odneseš?
0: No počkej, hele, já si tady otevřu kalkulačku, hned ti to řeknu, ale 48 tisíc, dneska průměrná čokoláda stojí třeba 40 korun.
1: To nevím, kde žiješ, ale dobře, dejme tomu.
0: Dobře, tak dáme 40 korun, no tak je to 1200 čokolád.
1: Kámo, Willy Wonka prostě nevádně.
0: Willy Wonka by mohl závidět, tohle čokolády nemá ani on, ale co mohli udělat, hele? Mohli si buď teda otevřít továrnu na čokoládu, a
1: jasně.
0: Nebo mohli těch 48 tisíc čokolád prodat. Nebo teda těch 12 čokolád prodat, aby si zase zpátky těch 48 litrů vydělali, že jo? Jenže pozor, oni tu snahu ani neměli, protože oni si mysleli, že asi s těma pravděpodobně jako čokoládama budou prostě jako nenápadný, přece jenom ono, když neseš těma 1200 čokolád, tak seš asi trošku vidět, že jo?
1: No, tak taková normálka, že jo?
0: No tak podle mě to střelili úplně jako tomu nejprvnějšímu člověku, který to...
1: Oni to fakt prodali, jo?
0: To fakt prodali. Ale oni byli úplně blbí, ty vole. Oni to prodali za 3000.
1: Jako všechnu tu čokoládu prodali za 3 litry.
0: Prodali za 3 litry, kámo.
1: Co to je za blbé zloděje?
0: Já to nevím, já tomu nerozumím, ty vole, prostě jako...
1: Co to je? To mě úplně zkazilo den teď, kámo. Ale že úplně. Proč bych měl 1200 čokolád? Proč bych je prostě nešel střílet za víc? Nebo já nevím, něco s tím neudělá.
0: Já nevím, podle mě prostě seš ve stresu, že tě někdo uvidí, tak to prostě takhle přijdeš za nějakým týpkem, takhle co stojí u toho krámu.
2: Hej, kámo, chceš čokoládu? Kámo. Jo, za kolik? Za 3000, všechno.
1: Já si, jak v těch filmech, že jo, vždycky takhle jenom, chceš nějaké zboží? A teďka týpek, že jo, kámo, dám si, on tak vytáhne ten kabát, tam ty čokolády.
0: Je to přijde naprosto neuvěřitelné. Já si myslím, že i ty švestky si museli klepat na čelo.

0: Jak jste pisou? Jo, Radio Spin, Krištof, Dominik s tebou. Já jsem asi nějakou hoďku zpátky říkal, že pro vás mám jednu zprávičku. Hele, pokud posloucháte Radio Spin pravidelně, tak já jsem tady, myslím, že to bylo minulý týden, řešil jednu slečnu. Dome, když ti řeknu jméno Bonnie Blue, co se ti vybaví? Vybaví se ti vůbec někdo?
1: Vůbec netuším, kdo to je, kámo.
0: To je zvláštní, to mi říkají všichni, kámo, tady tohle.
1: No, tak asi na tom něco bude, asi paní nebude tolik známá, jak si myslíš.
0: Já si myslím, že je velmi známá, pokud ji neznáš, tak jak bych to řekl velmi kulantně. Bonnie Blue je jistá kontroverzní tvůrkyně, která se soustředí na obsah pro dospělí lidi. To je asi fair takhle říct, jo?
1: Takových no ženských je hodně, co si budeme povídat.
0: To jo, jenže tahle ta je asi nejvíc vidět. A tahle ta paní totiž nedávno přivítala na svět první děťátko, za to že gratulujeme.
1: Gratulujeme.
0: Sice teda táta je neznámý, protože, no, to nebudu říkat proč, ale potom se rozhodla k úžasnému kroku, že to jméno svého prvního dítěte normálně hodí do internetové dražby.
1: A to neměla dělat, předpokládám.
0: A to neměla. Já jsem tady právě loboval minulý týden doma, já jsem tu seděl a říkám, hele, jestli nás poslouchá nějaký spinner, který má třeba pár míčů navíc, normálně to přihoďte Bonnie Blue a buď to pojmenujte Radio Spin Blue, to dítě, anebo Krištof Švehlík Blue. Jedno z toho by mě fakt jako bavilo. To se nestalo, protože ta realita je ještě horší. Tu aukci vyhrálo jedno online kasíno.
1: Ne, ne.
0: Takže to děcko se prostě jmenuje po tom online kasínu. A kámo, je to hrozný. Já to nebudu říkat, abych tady nespoileroval a ne, nespoileroval, abych nedával reklamu nějakému online kámo gamblu tady. Ale fakt se prostě jmenuje po online kasínu.
1: Kámo, ale podle mě tyba, to je jako nejvíc investice do reklamy na světě.
0: No jako brutál, zaplatíš jí, myslím, že to bylo $1,000,000 a 200 tisíc,
1: no,
0: což vlastně nejsou špatný prachy.
1: To asi nejsou, no hele, tak ale jako dítě má do smrti vyděláno.
0: No jako nevím, že jo, ona mu to vezme a co potom, to jako nechceš.
1: Nicméně, nás napadlo, kdybyste teda měli takhle svoje dítě pojmenovat po něčem, co máte fakt jako rádi, jak byste to dítě pojmenovali? Dneska nás tak jako napadlo v tramvaji, když jsme se o tom bavili.
0: No takže... tak pojď, kdybys měl pojmenovat ty svoje dítě podle toho, co máš fakt rád. Kámo, já vím, že to bude jídlo. Normálně to řekni, to je v pohodě.
1: Pečená kachna musil. 210, 32, 30, 30 mobilní apka Rádia Spin, dávejte vidět.

0: hlavně není nikdo jako já, to je taky důležitý říct.
1: Dominiku, slib mi, že budeš mojou.
2: Slib mi, že budeš mojou.
0: Ne, to je teďka jako naprosto úžasný trend, teda jako na Instači, kdy třeba Kellyn zlomil i Pala Haberu.
1: Já vím,
0: vlastně
1: no.
0: Na tohle to začal
1: já jsem
0: tancovat.
1: To viděl. Ty kráso, až bych pojmenoval svoje dítě Dollar Prince Švehlík. Já tím tak přemýšlím, to vlastně vůbec není špatný, to je takový předurčení k tomu, aby moje dítě bylo bohatý, že?
0: Jo, až takhle.
1: No ne.
0: No tak jako...
1: Jako je to rozhodně stranu. Lepší, než pečená kachna se zelím musil.
0: Kámo, pečená kachna se zelím musil je nejvíc top jméno, který můžeš prostě dostat.
1: Kámo, další to mít nemůžeš, to by ještě mohla být pečená kachna se zelím a karlovarským knedlíkem musil.
0: No tak ti prostě udělej občanku o 2 cm delší. Nicméně jsme se vás ptali, jak by se jmenovalo vaše dítě, kdybyste ho měli pojmenovat po něčem, co máte fakt jako moc rádi. A je úplně jedno, jestli je to jídlo, jestli je to v oblečení, jestli to může být třeba, já nevím, auto, cokoliv, co prostě jako máte rádi. Takže určitě dávejte vědět. Jak byste, no. Nebo podle čeho byste pojmenovali vaše dítě?
1: Já vlastně nevím, kámo. Já mám rád tolik věcí, většina z nich je nezdravá, takže by se určitě jmenoval něco jako energiťák švehlík nebo tak něco, kámo.
0: Zelený energiťák švehlík.
1: Zelený energiťák švehlík, kámo. Neonově zelený pití švehlík. To je tak jediný, co mi napadá teďka v tuhle chvíli.
0: Jo, no tak jo. Podle čeho byste to pojmenovali vy, tak nám dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Dáváš si Rádio Spin, s tebou Dominik, taky Krištof. A chvilku zpátky jsme otevřeli témátko, protože jedna kontroverzní osobnost internetová, která se jmenuje Bonnie Blue a řekněme, že tvoří obsah pro dospělí, tak nedávno hodila do dražby jméno svého dítěte. Vy jste prostě mohli přihodit prachy a mohli jste jí pojmenovat dítě úplně jak jste chtěli. Prostě stačilo jenom pořádně zaplatit, že jo. No a nás napadlo, že se vás zeptáme, kdybyste měli svoje dítě pojmenovat podle něčeho, úplně čehokoliv, třeba co máte rádi, jo. Jak by se vaše dítě jmenovalo? A máme tu Rózu.
1: Tak Rózo.
2: Dobré ráno, já když jsem byla těhotná s malým, tak mi bylo strašně špatně. Jediný jídlo, který jsem jako zvládla, relativně zvládla sníst, byl prostě jako Thermix.
0: Ne.
2: Že já mu i tak jako říkala, že kluk by se měl jmenovat Thermix. S mladou, když mi bylo zle, tak to byla mandarinka.
0: Kámo, a teď si představ, Rózo, že by se tak fakt pojmenovala a měla prostě doma syna Thermixe a dceru mandarinku. To by bylo, krásný, boží. Ale...
1: Jako Thermix Novák třeba?
0: Thermix, jako takhle, já mám kamaráda, je jediný v České republice, fakt si to můžeš najít, když si dáš jako takovou tu webovku, kde hledáš jména, on se jmenuje Matrix.
1: Nekecej.
0: Jako fakt bez srandy, ano, uvidíš tam, že Uherský Brod, jo, Morava, takže jediný, kdo takhle je, tak se fakt jmenuje Matrix. Takže no
1: tak, tam to je tomu, evidentní, co měli rodiče rádi,
0: to ne? K tomu Thermixu, no on se přejmenoval, ale... Ale k tomu Thermixu už to vlastně nemá tak daleko, takže to je super.
1: Ty vole, jak by se přejmenoval, ne? Spider-Man musil?
0: Hej, strašně.
1: Oh,
0: byl by Spider-Man.
1: No mega by byl Spider-Man, kámo.
0: Tak počkej, kdybych já měl být jako superhrdinský jméno, já bych se chtěl jmenovat asi... Hej, mě by bavilo třeba ten z Ready Player One, jak se jmenal Wade Watts, to se mi strašně líbilo to jméno. Já bych chtěl být Wade Watts Švehlík.
1: Kámo, hele, jako takovýhle bizáry tady dneska můžeme řešit celý ráno.
0: No jasně, pojďte
1: tak
0: na to.
1: 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Breakike, ty to je dobrý.
1: Je to strašně dobrý track, já jsem to strašně dlouho neslyšel, hlavně to byl Izo ještě Logic, že jo?
0: To je pravda, ale ještě to tady, možná i máme tyva jako Logica, tyva hustý.
1: Máme, no jasně, já to vidím teďka. Každopádně, ty posloucháš Radio Spin, s tebou Dominik, taky Krištof. A dneska řešíme, jak byste pojmenovali svoje dítě. Podle toho třeba, co máte rádi, nebo co vás vlastně napadne. Může to být úplně cokoliv, jo?
0: Jakože úplně cokoliv.
1: No, máme
0: může
1: tam
0: to něco? Být jídlo, film, auto, kus v oblečení, třeba trenky, švehlík, to může být.
1: jako ani nevím, jak by to sedělo občas.
0: No tak jo. Tak my se jdeme podívat do mobilní apky Radio Spin, a to za Oliverem.
2: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych svýho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heel.
1: Čus. Kámo, jako husy do pusy musil, je fakt skvělý jméno.
0: Tyba, to by muselo být ale listopadový dítě v tom případě, ty vole.
1: Proč?
0: No protože v listopadu se žere husa.
1: Jo, jako svatý Martin, že by se narodil ještě na svatýho Martina.
0: Kámo.
1: To by no byl tak takový ultimát, kámo.
0: Je Olivere, ty jsi mi teďka ale jako hodil brouka do hlavy.
1: Ale cením to, Olivere, jako fakt pokud se jmenuješ příjmením Heel, tak pojmenovat své dítě Happy Heel je brutál.
0: Happy Heel je naprosto
1: to je perfect. Prostě, když už teda řešíme ty zrádce tady furt, jo, tak jak má Vojta Kotek, že jo, svého syna, který se pokud se nepletu jmenuje Ishman.
0: Vůbec nevím, kámo.
1: Mně se zdá, že on se jmenuje Ishman, protože...
0: Syn Vojty Kotka.
1: Ano, syn Vojty Kotka. No a druhý se podle mě jmenuje, no tak on je
0: on
1: Hugo.
0: On má dvě děti?
1: No ne, tak v tom případě se jmenuje Hugo Ishman Kotek, protože tam je to Šman Kote, že jo. Rychlá doprava na Radio Spin, začnu v regionech, tady mi svítí jedna nehoda, a to v ulici Zdeňka Štěpánka v Mostě, jinak by to mělo být poměrně fresh. Dálnice, ty jsou na tom trošku hůř, máme tady třeba D11 na 62. kilometru ve směru Jaroměř, tam je hlášený crash. Stejně tak třeba na D2 kilometr 10 ve směru Brno, další crash, anebo ještě jeden crash D8 15 kilometr ve směru Praha.
0: Bourá se taky na příjezdu do Prahy po D1, pokud se nepletu, takže zhruba tak někde mezi Opatovem a Chodovem, takže tam určitě dávejte pozor, docela to tam poskakuje. Poskakuje taky pražský okruh u Zbraslavy kvůli kreši po směru na Zličín, takže i tam určitě dávejte pozor. Jinak, co se týče kolon po Praze, tak to je taková ranní klasika, Baranďák, potom taky Štěrbovská spojka, Povltavská, Holešovičky, teď to znáte moc dobře, jak to je. Každopádně ještě mi tady vyskočil jeden kreš, ale ten si možná nechám až na příště, protože si mi nenačítá ulice. Jo, je to Otakarova, tam dávejte pozor.

0: 7:37 k tomu ty nám posloucháš Spin ráno s Domem a s Krištofem. No a dneska tady řešíme, že kdybyste měli pojmenovat vaše dítě podle něčeho, co fakt jako máte extrémně rádi. Tak jak byste ho pojmenovali. Jako, takhle jednoduchý téma to je dneska.
1: Zatím u mě, jako, sorry, oni se to nějak jako překlenulo a začali lidi disovat tebe, jo, ale mně se to husy do pusy musil strašně líbí. To má takový vibe prostě, husy do pusy musil.
0: A to říkal Oliver?
1: To říkal, myslím, že jo.
2: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych si ho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heel.
0: Jo, ty vole. Já to miluju, ale musím říct, že vás posílalo a vaše čistě teoretické jména pro vaše děti docela dost, tak jdeme za Michalem.
3: No, čau kluci, tady Michael. Tak moje dítě do toho asi táhat úplně nebudem, ale když se budem bavit o vás, tak si myslím, že domovo dítě by se jednoznačně jmenovalo Výpeček Benedikt Musil. Díky, čau.
1: Hele, kdybyste to měl spojit úplně s tím jídlem, tak by se tvoje dítě mohlo jmenovat, že Vejce Benedikt Musil.
0: Ty vole, až takhle dokonalý, že by
1: kámo,
0: to mělo
1: strašně,
0: být.
1: No.
0: Ještě s holandskou omáčkou třeba k tomu bych ještě přidal.
1: No, super. Proč se zase bavíme o jídle, kámo?
0: Já nevím, ty vole, proč tady Michael stehnul prostě k výpečku, hele. Michael, dobře, když si budu mít někdy dítě, tak ho pojmenuju prostě Výpečky Musil. No a za Michalem se podíváme až po písnice.

0: přijde doma. To je úplně neskutečný, jak prostě, když člověk přijde do rádia moderovat, ty vole, jak najednou všechna nemoc, která tě prostě pohltí předtím, než jsem do toho rádia jdeš, tak prostě zmizí na ty tři
1: ale
0: hodiny.
1: Je to super, že to je magický prostor, to máš jako jeviště, že jo? Jakmile jdeš na jeviště, tak je úplně jedno, jestli máš rýmu, kašel, jestli je ti prostě nejhůř ty dvě hodiny vždycky prostě jako, to tě vyléčí, víš, jak tam jdeš za sebe.
0: No mě to jasný, to je adrenalin.
1: Je to tak, je to adrenalin, že jo? A své o tom samozřejmě ví i Hardyko, který právě teďka zpíval, já jsem si to s ním užil. By the way, chtěl jsem říct, jak tam Hardyko, jo, na konci, jestli se všimli spinnery, zpívá a každý, kdo ví, jak to je, tak máme CD doma. Tak on vlastně referuje na Dominikovo CDčko, který bude vydávat, že jo?
0: No, já už mám za sebou dvě dokonce.
1: No tak prosím, tak to znamená,
0: že... mě uráží, že má Hardyko jenom jedno, ale to by si měl spravit, Ríšo. Každopádně, my jsme tady pár minut zpátky začali řešit to, jak byste pojmenovali vaše dítě podle něčeho, který, nebo podle něčeho, co fakt jako máte rádi.
1: Yes.
0: Těch věcí přichází poměrně hodně. My se jdeme podívat teďka za Michalem.
2: Ale ahoj, tak hele, my jsme manželka jediný, co milovala, na čem si viděla, tak bylo Kindercard. Takže jsem říkal, no tak my budeme malý Kinder vajíčko. Protože to nějak není možný. Kinder vajíčko líbal.
0: Kinder vajíčko líbal je naprosto perfektní, ty vole.
1: Super, dítě s překvapením prostě, že jo.
0: No ono to možná taky bylo překvapení, to dítě. Každopádně, jak byste pojmenovali vaše dítě, vy to nám dávajte vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my se tady za pár minut podíváme třeba za Liborem a doufám, že ještě za někým. Posílejte.

0: Spinner ve tvých uších, Krištof, Dominik s tebou, vítej, Spinnere.
1: Vítej mezi náma.
2: Naši otcové jsou, jsme prostě vydělávat.
3: No ale o tom to dneska není. Dneska je to o tom, že pojmenováváte vaše teoretické děti podle toho, co máte rádi nebo co milujete.
0: Já jsem měl takový oslý můstech, kámo. Naši otcové jsou, že jo, důvod, proč jsem vydělávat, a pak jsem chtěl říct, ale dneska to není o otcích, ale o dětech. A ty jsi to úplně přerušil.
3: Tak promiň. Tak já tady taky nemusím sedět, že jo, ale to nevadí.
0: To bys musil.
3: No, jasně, jsem v pátý třídě zase. Nicméně, pojmenováváte teda vaše děti podle toho, co máte rádi, a musím říct, že Krištof se dneska hodně, ale hodně stotožní třeba s takovým Liborem.
0: Jo?
3: Jo, já si myslím, že určitě.
4: Takže jako já bych tady po vzory paní princezny z OF svoje dítě pojmenoval asi Bílá příšera, protože to po ránu piju nejradši.
0: Jo, jo, kamaráde, to s tebou naprosto soucítím, myslím, že budeme stejná krevní skupina tady v tomhletom. Prostě neonově zelený pitíčka, takhle hezky po ránu, to dělá divy, no.
3: Takže to budete mít tyva takový jako bratrance, protože Libor bude mít bílou příšerku, ty budeš mít zelenou příšerku.
0: No jasně, kámo, to by bylo super. Hele, jestli budeme mít Libore děti nějak na stejno, tak si necháme potom hrát společně, třeba s těma plechovkama od toho. To bude super, kámo, budu si stavit hrady takové monstrózní.
3: Jo.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Dáváš se Radio Spin s tebou Dom a Krištof a pojďme na chvilku opustit dnešní téma a přesuneme se na mashupek, to znamená, máme tam namíchaný nějaký tracky, možná i něco víc a na tobě bude poznat, co všechno se tam vlastně skrývá.
2: No, myslím si, že dneska to nebude zase tak úplně nic těžkýho, každopádně musím říct, že dnešní mashup je ještě takovej křehoučkej, voňavej, ještě takovej teplej, jak
1: přímo
2: když ho vytáhneš prostě přímo jako spece, protože hele, ono to není tak dlouho, co jsem ho namíchal.
1: Dobře, to je naprosto potřebný info k tomu, abychom odhalili, co v něm je.
2: Musíš to nějak okomentovat. Pojďme na něj.
3: Vítám, že vidím. Mrknu a vidím.
1: Mrknu a vidím.
2: Mrknu a vidím, no. Hele, to dneska to není nic těžkého, takže posílejte svoje tipy na to, co je dnešní mashupu, jsou tam tři věci. Pojďte si to ještě poslechnout a uvidíme, jestli to odhalíme už teďka do 8, anebo jestli budeme muset čekat až do 9.
1: Vítám,
3: že vidím. Mrknu a vidím.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Pokračujeme ve čtvrtečním mashupu, máme 7 hodin a taky 54 minut, no a my jsme vám tady pár minut zpátky pustili, jak ten dnešní mashup zní. Připomínáme, že dneska hádáte jenom tři věci, což je vlastně...
2: To je sleva.
1: Ty vete, jednoduchost sama, tak pojďme na to.
3: Vítám, že vidím. Mrknu a vidím.
1: No a už tady máme nějaký týpečky.
2: Jo, tak hoď tam nějaký týpeček od týpečka.
1: Hele, Jiříček, ten je čerstvej, ten se vrátil teďka z dovolený, říkal, že přiletěl z Egypta, teda, že je odpočatej, takže ten má teďka uši naprosto vyčištěný.
2: Aspoň někdo se vrátil ze zahraničí a je odpočatej, kámo. Bych potřeboval další dovolenou teďka.
1: No tak třeba,
2: úplně.
1: Kdyby si jezdil točit do Egypta a ne do Itálie, tak si se nám mohl odpočinout.
2: Já to příště s produkcí domluvím.
1: Tak jo, hele, tak pojedu s váma, když tak. Jirko.
4: Hele, já vím dvě věci, asi tak nějak jako by ne. Tak ty tam jako másala, že je to másalová. Takže z čerky nejsou žerky. A to druhý byly, to byl tamenia, bodrý pramen.
1: No tak jo, ale z čerty nejsou žerty, to tě můžu Jiříku uznat, tak v pohodě.
3: Říkám, že vidím, mrknu a vidím.
1: No a pokud jde o kameňák, tak i ten se tam skrývá.
2: Spinere, Jirka ti teďka usnadnil ty úplně práci, určitě odhalil dvě ze tří věcí, takže už nám zbývá jenom jedna.
1: Dvě třetiny práce udělal za tebe, hele, já si myslím, že byste toho Jirku měli dneska platit teda.
2: Přesně.
1: Když už se vrátil si dovolený, tak on, ale on bude odrbaný trošku, že jo, teda tam utratil prostě penízky.
2: Jo, ať se mu něco vrátí, že jo.
1: Tak mu nějakou tu kečku určitě pošli za to, že za tebe odvedl dvě třetiny práce, no a tobě teda zbývá už jenom ta jedna třetina.
3: Vítám, že vidím. Mrknu a vidím.
0: Poznal jsi trojici tracků?
5: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.
1: No, protože jsme se přiblížili ke konci další hodinky, tak se jdeme podívat taky na to, co nás čeká venku. Tak Krištofele, nekřichti se a pojď to tam hodit.
2: Prosím tě, já se nekřichtím, to by v tom rádiu bylo vidět. Každopádně, co se ty teploty týče, hele, po celé České republice máme nějakých 10 stupňů Celsia, přičemž na většině území máme buď to skoro zataženo, nebo zataženo. No a taky nás tu čekají ty přehaňky. Jak jsme říkali, s domama si hoďku zpátky, už se nám tak pomaličku jako rozšířili po celé republice, takže momentálně nám nejvíc prší třeba v Jihočeském kraji, v Ústeckém nebo v Karlovarském, takže deštníky sebou. Vypadá to, že dneska nám se nebude pršet celý den a dostaneme se někam na 15 stupňů, takže takovej podzimní den, no.
1: Takže bych řekl na Slovensku, nič moč.

0: Krom toho, že posloucháš Radio Spin s Dobem a s Krištofem, prosím tě, měl jsi někdy pocit, že ti fakt jako skončilo dětství?
1: Říkám už dávno.
0: Co byl ten indikátor toho?
2: Tyva, podle mě, když jsem si začal vydělávat svoje první prachy.
0: OK, tam to přišlo, jo.
2: Jako u mě jako, to když bylo... jsem poslal první fakturu, tak jsem si říkal tak a teď už jsi prostě odkázaný sám na sebe, no.
0: Tyjo, u mě to byly dvě věci. U mě to, no, jednou určitě můžu říct, první bylo, když jsem Marka Ebena slyšel říct prosté slovo.
1: Nekeci, počkej, cože?
0: Počkej, jako...
2: Marek Eben řekl... Ty vole, počkej, na to si musím stoupnout, kámo. Marek Eben řekl prostý slovo.
0: Jo, slyšel jsem, jak Marek Eben jednou řekl slovo na P. Takové to je normální, že jo, běžný, prostý slovo.
2: Jako prostě zadek na P.
0: Jo, zadek na P.
2: Kdyby to bylo v křížovce,
0: to jsem si tehdy prostě řekl, ne, kámo, moje dětství. Počkej, úplně v tu chvíli.
2: Řek to normálně jako ve Stardance.
0: Ne, nebylo to ve Stardance, bylo to v rozhovoru. Škoda. A za druhý, to bylo teďka chvilku zpátky, protože já jsem našel zprávu. Pamatuješ si takovou hru, jmenoval se to Minion Rush, bylo to něco jako Subway Surf, že jsem jakoby skákal s Mimoněm po takový dráze, sbíral jsem tam banány, různě se zvíhýbal překážka, na telefony to bylo.
2: Jakoby vím, co myslíš, ale nehrál jsem to.
0: Ty krásu, tak za nás to bylo úplně vrch mobilního gamingu, že jo, když jsme byli to. No a teďka přišla zpráva, že po 14 letech tahle ta hra míří ke svému konci a že ji oficiálně vypnou.
2: No.
0: Jo, a normálně jsem měl pocit, jakože OK, tak tady už začíná končit moje dětství. A ono to přijde, kámo, ještě, ale vem si, že třeba když vypli GTA San Andreasko, ty servery oficiální, tak jsem si taky říkal, no ne, to je váj, že jo. A vem si, co nás ještě čeká, kámo. Vem si, že prostě nám vypnou GTA 5 online za chvilku, protože GTA 6 už je za rohem. A my tady budeme sedět a říkat, synu, nebo vnouče moje, povím ti teď příběh o tom, jak jsem hrával GTA 5 online. Víš, oni budou, jo, dědo, řekni nám víc. A já tak se posadě, já ti povím příběh. Jak jsem si tam kupoval káry, tunil jsem si je. Jak jsem si kupoval byty. Chápeš, to bude úplně... Mě z toho smutno teď.
2: To je mě taky, ale vtipný na tom je, že až tohle to budeš vyprávět svým noučatům, tak bude teprve GTAčko 7. To

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Jediný, co mi na písnice od Gufrau nechci a taky od Marie April samozřejmě vadí, je to, že to má jenom 1 minutu 40.
1: Máno, a mě taky vadí, že přes rádio nemůžeme vysílat ten klip, ve kterým je Roman.
0: Myslíš, jak tam běží Roman do kopce?
1: Jo, jo, jak tam ty 2 sekundy běží. To je super, kámo.
0: A kvůli tomu si vzal na celý ráno volno prostě. Ty vole. Je hrozný, no. Tenkrát prostě za mnou Roman přišel a říká, víš co, já si vemu tady ve středu 27. června volno. Říkám, proč? Jdu natáčet videoklip, ty vole. A pak je tam na 2 vteřiny.
1: No a co? Ale je tam.
0: Ale je tam, samozřejmě.
1: My tam nejsme, my jsme závislí.
0: Gratulujem, Romane, protože kdo kdy byl prostě jako ve videoklipu od Gufra už?
1: Já ne.
0: Já taky ne.
1: No tak, prosím.
0: Ale Roman může říct, že jo. Každopádně, abychom se přesunuli kousíček dál, tak já mám tady teďka jedno takový krátký sportovní okýnko, protože, hele, už začal podzim, za chvilku je zima.
1: No, já vím, to že tak bývá, no. To je skvělý sportovní okýnko, kámo.
0: V rámci zimy se stane jedna důležitá věc, a sice to, že bude mistrovství světa 20. v hokeji. A to už v prosinci, kámo.
1: Jo, to se blíží.
0: No a právě teďka přišel na sport jeden takový program, protože nám to odhalilo, jakou teda budeme mít skupinu.
1: Tak pojď.
0: Takže. 26.12. Zahrajeme s Lotyšskem.
1: To jde, to v pohodě.
0: A hnedka 27. potom s Norama. To si myslím, že taky docela dobře.
1: No, tam to bude vyrovnanější.
0: No a pak to přichází, brácho, hele. Potom 29. prosince se Švýcarskem. To už je takový na hraně trošičku.
1: Jo, tam kámo, vždycky jsem úplně naštvaný, oči, jak tam hraje ten týpek, jak se jmenuje, Kevin Fiala, kámo. Vždycky mám pocit, že úplně zradil Česko, protože dává rozhovory v češtině, že jo?
0: To je pravda. Ale počkej, hele. Po Silvestru hnedka 1. ledna v 1 hodinu ráno. Aha. Takže ještě budeš čerstvý prostě z oslavy, tak si budeš tý potom pustit po všech těch groteskních pořadech hokej, tak si můžeš pustit prostě Česko proti Kanadě, no.
1: Jo, tak to je paráda. Kámo, já jsem čekal, že nám konečně dají nějakou slabou, víš, třeba Kazaši nebo tak něco, že jo. S nima, když hrajeme, tak to je vždycky, kámo, poticha pro moje oko.
0: Ne, vždycky máme Kanadu ve skupině. Bohužel,
1: tak protože jsme prostě dobří.
0: Ale tak třeba si Češi řeknou, hele, jak na nový rok, tak po celý rok, tak prostě třeba tu Kanadu rozmašírujou a pak budou vyhrávat úplně pořád.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Pravda nebo lžička do kafíčka na Rádio Spin s tebou je Dominik a taky Krištof. No a budem potřebovat jednoho z vás, protože samozřejmě Dominik už tu není sám, jo, už tady na to prostě je, jak bych to řekl, už je to 1v1 prostě.
2: A
1: to znamená, že Dominik, jak všichni víme, nemá takový znalosti, takže potřebuje pomoc s věcma, jako je třeba dnešní téma, který bude velmi příznačně Itálie, ze který jsem se vrátil.
2: Ježišmarja, ty vole, tam jsem byl, jednou jsem byl vlastně v Bibione.
1: Jo, no tak vidíš, tak to zvládneš něco určitě.
2: No, ale něco dáme dohromady, ale hele, při nejhorším se obrátím na přítele na telefonu, který se mi dovolá teďka během Eminema, takže 210 32 30 30 čekám na

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tak ale ono to přijde.
2: To nevadí, Rádio Spin ve tvých uších, Krištof, Dominik s tebou. No a my už tady máme jednoho z vás spinnerů na drátě, který Dominikovi pomůže. A já se upřímně trošku bojím, jo.
1: Já se nedivím, protože Ruda je expert na Pravdu nebo lež. Čau, Rudo.
2: Čau.
3: No ahoj, dobré ráno, kluci.
2: Prostě jakmile slyším tebe, že jsi na drátě, tak už vím, že jako je to problém, že jsem měl udělat těžší otázky, kámo.
3: Ale já si myslím, že to můžeš být v klidu, já jsem byl v Itálii taky jenom jednou.
2: Tak to je dobrý. Já jsem tam byl poprvý teďka a vrátil jsem se reálně pár hodin zpátky, takže uvidíme.
3: Já jsem byl na Sicílii dole.
2: Takže... No, tak to se ti
1: a
2: možná bude
1: hezký.
2: Hodit.
1: Tam je to hezký, ale Krištofe, musím říct, že jsi docela hustý, že jsi byl jednou v Itálii a hnedka na ní děláš pravdu nebo lež teda.
2: Prosím tě, ale já jsem geografický master, že jo, já miluju zeměpis.
1: No tak jo, tak pojďme na to.
2: Tak pojďme, kluci, první statement zní. Všichni známe Sicílii a Sardinii. Itálie má ale celkem 450 ostrovů.
3: To bude pravda, si myslím.
1: 450 ostrovů, není to hodně na Itálii?
3: Ale
1: to, jestli, na tu botu?
3: Bude brát i takový ty malinkatý ostrovky a tady ty věci.
2: Těžko říct.
1: No to možná něco bude, no tak jo, Dudu, tak já dám na tebe.
3: Jo, zkusíme dát pravdu.
1: Tak jo, tady dáme pravdu.
2: Já jsem doufal, že styknete s tím, že to je hodně, ale jo, je to fakt přesně 450 ostrovů. I ty malé ostrovky se počítají dobře.
1: Hezky pěkně, Rudo, to je za dva body.
2: Ne, to je za bod, kámo. Co děláš tady jako? Ne, hraj to na mě, jak na klavír.
3: Já můžeme jít domů.
1: To byla taková Romanovina trošku, no.
2: Druhý statement. V Itálii je zakázáno jíst pizzu rukama.
1: Já si myslím, že jo. A já si myslím, že dokonce právě Ital ti dá pizzu čtvercovou a ne trojúhelníkovou. Oni ale...
3: tam hlavně vůbec neřešil přece.
1: To je vlastně,
3: pokud se nemýlím,
1: to je
3: jako,
1: vlastně možný.
3: Já
1: no.
3: Si myslím, že máš pravdu doma, jako, že je to ježiš, zase zakázaný.
1: No, já si myslím, že oni to normálně prostě krájejí, že to nedělají tak na prasáka.
3: No,
1: jako
3: oni to nekrájejí, oni ti to dají celý.
1: Nebo
3: ale,
1: jako myslím, že to,
3: příborem,
1: že potom
3: ale...
1: dostaneš na to příbor, no.
3: No.
1: No? Já bych řekl, že pravda.
3: Já jsem teda, ten na Sicílii je trukou, tak nevím, takže to bylo jedno.
2: Takže
1: to bylo hodně odvážej na ostrově mafie. No tak jo, tak dáváme, že ještě jedno, jak to znělo?
2: V Itálii je zakázáno jíst pizzu rukama.
1: Tak dáme, že to je pravda.
2: Kluci, to jsem si vymyslel. Samozřejmě žádný takový jako celoplošný, celostátní zákaz neexistuje. Jako podle etikety byste správně jíst rukama neměli, jo. Ale etiketa je samozřejmě něco jiného než nějaký celoplošný zákaz, takže jo, můžete jíst pizzu rukama, jenom se na vás budou dívat divně.
1: Tak nic, no. Nevadí.
3: To se dívali, no.
2: Ne, to vůbec nevadí, je to 1-1, tak se mi to líbí. Kluci, třetí, poslední statement. Každá benátská gondola musí mít přesně 280 kg, aby mohla být používána v historickém centru.
3: Ale to bych tomu nevěřil, tomuhle doma.
1: No asi myslím, že já bych tomu asi taky věřil, no. Oni, hele, je to kus dřeva, poměrně asi jako velký kus dřeva.
3: No.
1: Asi si myslím, že to klidně může mít 280 kg, no.
2: Ale jde o to, že musí mít, že jo.
1: No to asi možná musí mít třeba taky nějaký ponor, že jo, aby se to vešlo pod všechny ty mosty. Já bych řekl, že jo, Rudo, asi jo, no.
3: Jo, dáme pravdu.
1: Dáme pravdu.
2: Kluci, já bych vám chtěl pogratulovat, protože jste prohráli! Jo! Vymyslel jsem si to! Vymyslel! Jo! Rudo, klidně volej znovu!
3: Je dobře, Krištofe, že máš takový krásný čtvrtek.
1: Přesně.
2: Teď už jo.
1: No tak jo, no. Tak si užij jednu výhru tenhle ten týden. A Rudo, hele, nevadí, my mu prostě dáme mu zase jako příště.
2: Jo, to víte, tak, že jo, kluci, to si říkejte klidně.
3: On chtěl Itálie, vy, tak jsme právě, mu nechali odpočinek, aby se do toho
2: dostal. Jo, to si říkejte klidně, já dělám líp, kluci, jo.
1: Hele,
2: já
1: Rudo,
2: si to užít.
1: Díky za hru, měj se hezky, čus.
3: Díky, čau, ahoj, hezký den.

0: Krásný nový den na všem rádiu Aspin, máme 8:28 a taky čtvrtek 24. září. Připomínáme, že svátek má dneska Jaromír, tak přejeme všechno nejlepší. Co se tak diví?
1: No, ty se super rozjel teďka, já to neznám. Já vždycky mám ten pocit, že přijdeš sem asi takový, jako že víš, takový ten svůj.
0: Takový ospalej.
1: Ne, ospalý, o to nejde, ale ty máš takovou tu životní pomalejší energii, že jsi takový vyčilovaný vlastně, vždycky si tady Radio Spin, tohleto. A teď si dal, že jo, jsou Radio Spin.
0: Tak já jsem si říkal, že jsi nemocný, že to dneska trošku potahám ještě.
1: Děkuju, tak můžeš potahat a já budu mluvit takhle, jak mi to příjemné.
0: No tak jo, my si jdeme připomenout, jak bude dneska venku. Aktuálně by tam mělo být totiž něco kolem 10-11 stupňů Celsia a na většině republice by mělo v tuhle tu chvíli poprchávat nebo možná někde i docela dost pršet, ale třeba takový trutnov, tam by měl být slivák jak prase.
1: Dobře, doma.
0: No a odpoledne vlastně počítej s tím, že přehánky budou už po celé České republice a teploty maximálně na 15, takže takhle to bude vypadat ve čtvrtek 24. září.
1: No. A jak to vypadá na silnicích, se podíváme teď v rychle dopravě na rádiu Spin. Tak nehoda mi tady svítí v ulici Lidická, měla by to být Ostrava. Opatrný buď taky, pokud projíždíš Jablonec nad Nisou, protože tady je zase nehoda v ulici Tichá. Co se těch dálnic týče, tak si počkáš na D1 na příjezdu do Brna, zhruba 20 minut mi to hlásí teď. Nehody jsou potom hlášený na D8, kilometr 24 ve směru Praha, anebo na D11, 61. kilometr ve směru Jaroměř.
0: Mrkneme se taky na Prahu, tady se bourá na pražském okruhu kolem Zbraslavy po směru na Zličín, takže tam pořád jezdí opatrně. Opatrně jezdí taky po jižní spojce, protože i tam se bourá, a to konkrétně, pokud se napletu kousek u sjezdu Vodchodova, takže tam určitě pozor.

0: 6 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s Krištofem a taky Domem. No a my pro vás dneska máme už úplně poslední stupenky na zránce tenhle ten týden.
1: Úplně finál, kámo, jo? Úplně finál a je to na promítačku 3. dílu, pokud se nepletu, který by měl proběhnout už 30. 9. a to v Praze, v Cinestaru Anděl.
0: Přesně tak, to znamená příští týden ve středu.
1: A jo, to je příští týden. Večer. No ty kráso, a
0: my pro tebe máme... září za náma, to je hrozný.
1: Je to tak, a my pro tebe máme lupeny, takže pokud se o ně chceš poprát a vyhrát tady ty lupínky úplně zdarma, pojď na to, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka, na to se vykašli, prosím tě, já nevím, proč tam furt říkám, ale tam nám prosím tě nic teďka nepiš o lupeny, protože tam si tě nevezmeme na drát, jo.
0: To je jako malý zlozvyk, každopádně já můžu říct, že my jsme se byli na zdráce v kině podívat včera a jo. Je to super.
1: No, jsem vám záviděl trošku, vy jste psali, jo, tak jdeme dovnitř, pojďte, na skupině se tam nahánili, ne, všichni, Zuzka psala, že to nemůže najít nebo co, a já jsem mezi tím, kámo, byl někde u Lublaně na benzínce a říkám, je, zrádci.
0: No ale víš, co je dobrý, že ono po tom promítání ještě, tam máš takovou tu konferenci, že jo, s Markusem Krugem a Vojtou Kotkem, takže uvidíte i hradního pána na život, což se vyplatí, takže 210, 32, 30, 30, za 2,5 minutky jdeme na to.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, Krištof a Dominik s tebou a jak jsme slíbili, máme tady pro tebe ty lístky, respektive máme tady lístky pro jednoho ze dvou chlapáků, který se nám přihlásil na číslo. Prvním z nich by měl být Jirka. Čau Jirko.
2: Čau Jirko.
3: Čauko, čauko.
2: Tak Jirko, koho by si vzal do kina sebou?
3: Hele, určitě přítelkyni, Marušku.
2: No výborně, tak budeme držet palečky, jestli náhodou přítelkyně Maruška poslouchá, tak třeba bude držet palečky taky. Jdeme se podívat ještě na linku číslo 2, protože tam je Petr. Petře, čus.
1: Ahoj.
4: Čau, čau, čau.
2: Tak Petře, pojď nám připomenout, koho vemeš ty do kina, kdyby si vyhrál.
4: Říkám partnerku a dneska dodám matku mých tří dětí.
1: No, je. No skupit, tak kluci, ne. Máte vyrovnaný...
4: Je to stejná osoba, jo?
1: Hele kluci, máte vyrovnaný motivace, takže můžeme jít na to. Já jenom připomenu v rychlosti pravidla. Pokud my položíme otázku, tak vaším úkolem je přihlásit se tím, že vy křiknete na hlas svý jméno, my vás vyvoláme, no a když to dáte správně, tak samozřejmě máte bod.
2: A pokud to nedáte správně, tak se musíte opět přihlásit vaším jménem znova, pokud chcete znova odpovídat, jinak přihráváte bod na druhou stranu. Takže otázka číslo. V pořádku. Otázka číslo 1.
1: Která zní, Dome?
2: Tak třeba ta, co je úplně nahoře. Kristofe.
1: Já nevím, kde jsem, já jsem se ztratil, Dome, řekni to ty.
2: Dobře. Tak jo. Jaký je největší žijící zvíře na naší planetě?
4: Petr.
3: Jirka.
2: Petr byl rychlejší, Petře.
4: Plejtvák obrovský.
2: To si řekl hodně sebejistě a je to správně.
1: No sebejistý to bylo, bod pro tebe. Tak, já už jsem se našel, takže druhá otázka, pánové. Který savec je jako jediný schopen aktivního letu?
2: A je to těžký, je to těžký. Petře?
4: Ty člověče. Já jsem chtěl říct svačice, ale ona není savec. No a to ví, jestli vůbec umí lítat.
2: Já si myslím, že vačice úplně křídla nemá teda.
4: No, tak, no, říká, letu. Já jsem se roztáhne takový ty blány, víš, mezi rukama a přeletí, ale to se mi nejde pozvíde. To jsem napověděl.
3: Jirka.
2: A... Jirko.
4: Jirka kuklí, hele.
2: Ještě jednou, Jirko, já jsem tě neslyšel.
3: Letouní.
2: Ty to taky nejsou.
1: Taky ne.
2: No nic, tak tady to vypadá, že tahle ta odpověď zůstane bez odpovědi. Ta otázka zůstane bez odpovědi.
3: Savec to je,
2: ale my se bavíme o aktivním letu. Tak jdeme ještě na jednu otázku.
1: Neprozradíš, jo?
2: A dobře, netopír, ne? Tak, poslední otázka. Který pták je největší a nejtěžší na světě?
4: Petr.
2: Petře?
4: Štros.
2: Štros je správně, ano.
1: Jo!
2: Hezky pěkně, yes. Petře, takže dneska je to tvoje.
1: Je to tam!
4: Super, děkuju.
2: Chci říct, že potom, co jsem si přečetl tu otázku, tak jsem se malinko bál odpovědět.
1: Já jsem se taky bál, kámo. Já jsem se v tu chvíli tak zaleko, že se tam dá vymyslet tolik věcí a naštěstí ne, jakože máš to naprosto správně. Lístky jsou tvoje, pocity, dojmy.
4: Ale no stydím se, to netopírá, jinak super teda.
1: Ne, kámo, vůbec nemáš proč, lístky jsou tvoje a Jirko, ty nesmutní.
2: Ty nesmutní, ale třeba tady ještě nějaký lístky bude. Mějte se krásně, čus.
3: Díky, mějte se, čus.

0: Spin ráno. Meša.
1: A ještě jednou krásný dobrý ránko všem, pokud právě vstáváš, nebo pokud už jsi naprosto probraný. Hele, máme tu ještě jednu věc, kterou je potřeba takzvaně dořešit. A to je náš dnešní mešápek, který tady namíchal Dominik, který ještě hočku zpátky byl celkem čerstvej. A kde jsou dneska jenom tři věci? A my jsme, pokud se nepletu, odhalili dvě, přičemž ta poslední vám dělala trošičku randál, no? Trošku to nepadlo na úrodnou půdu, ale doma, já jsem ti hodil tady lidi z apky, co typovali, tak uvidíme.
2: OK, tak my si nejdřív připomeneme, jak ten mešap zní.
3: Vítám, že vidím. Mrknu a vidím.
2: No, tak uvidíme, jaký tady teda jsou věci. My už víme, od Jirky, pokud se nepletu, že je tam z čerty nejsou žerty.
3: Říkám, že vidím. Mrknu a vidím.
2: A potom, že je tam taky kameňák.
1: Tak, jo, ale ta poslední věc, ta vám dělala trošku problém.
2: Tak jdeme za Štrudlem, ne, kecám za Štrudlem, za Lukinem.
4: Čau, spineři, tady Lukin s Žáťou a z mešapů si myslíme, že víme dvě, Smekuan Molotov a Kameňák.
1: Kameňák jsme říkali, že je správně, ale Smekuan Molotov to dneska není, no?
2: Nevadí, jdeme se podívat ještě za Martinem.
5: Čauko, spineři, já si myslím, že to je PSH.
1: No PSHčka to taky nejsou, že jo, ta třetí
2: to
1: věc.
2: Už musím říct, že byl blíž ten Lukin teda.
1: Trošku jo, to je pravda, taková nápovědička.
2: Tak můžeme to pustit ještě jednou.
3: Říkám, že vidím, mrknu a vidím.
2: A můžeme taky říct, že teda Lukin, když se snažil uhodnout toho Smeka, takže se Smekem úplně jako odpravdy daleko nebyl.
1: No, ale, možná trošku jiný track.
2: Ale Molotov to není, takže hledáme track od Smeka, který je dnešní mešapu, takže ještě jednou ti ho pustíme a ty můžeš dál hádat.
3: Říkám, že vidím, mrknu a vidím.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: A ještě jednou krásný dobrý ránko všem. Dominik možná stáhne hudbu a já vám povím, že tady máme 24. září, čtvrtek, svátek má Jaromír a jdem se konečně podívat na to, co je ta poslední věc.
2: No to ještě uvidíme, jestli se podíváme na to, co je ta poslední věc. Připomínáme mashup.
0: Říkám, že vidím, mrknu a vidím.
1: No to mi jako chceš říct, Dominiku, že tam nikdo netipnul tu správnou věc.
2: No uvidíme, hele, tak jdeme se podívat za tím štrůdlem.
3: No kluci, tak to je smek, politici přeci.
1: Politici,
2: smeka, politici, ale smeka už jsme tady jednou slyšeli, jestli to jsou politici, tak to uvidíme, protože smeka tady typoval taky Ondra a Ruda.
4: Hele, je to smek one, Steamany a track politici.
5: Ani a smek one a politici, myslím.
1: Doufám. OK, tak to vypadá, že jste si celkem jistí, co?
2: A máte důvod, protože opravdu jsou to politici. Miluju tu věc, tyjo.
1: Já kámo, miluju tady toho staršího smeka, to je super věc.
2: Takže tohle to zahrálo a tím pádem dnešní kompletní celý mashup, který jsme tady s Kristofem namíchali, tak je čistě váš a vy jste ho ovládli úplně brutálně.
1: Klobouček.
2: My pokračujeme ve spinránu a za chvilku už je tady s náma taky Vicky, Vicky, Vickina. Vicky, Vicky, Vickina.

0: Hezký to bylo. Já jsem čekal, že uděláš něco víc než jenom.
1: Já jsem si řekl, že něco nechám vykoupat teďka v tuhle chvíli.
0: Tak to si udělal moc hezky, no. Tak jo, tak připomínáme, že máme čtvrtek 24. září, svátek má Jaromír, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší.
1: Oh yeah.
0: No a jak už jsem sliboval, tak s náma je ve studiu Vicky Vicky Čus.
2: Čau.
0: Prosím vás, já mám jednu storku ze včera. Jo. My jsme šli všichni na zrádce a čekal jsem, že přijde Vicky. A Vicky prostě nepřišla. A říkám, hele, ty vaj, Vicky říkala, že prostě přijde. Že přijde sice těsně, ale prostě přijde. A teď prostě sedíš na těch zrádcích, že jo, v tom kině, a teď ti tam běží odpočet prostě, že jo. A bylo třeba, já nevím, jako 3 vteřiny dokonce.
2: No.
0: Teď už se zhasly ty světla, že jo. A najednou se ozvalo. Vicky rozrazila dveře. Rozsvítil se celý sál, ty vole. Celý to plátno ze šedi bylo. A říkám, hele, takhle jsem poklepal na Máru, co se dovedlo, říkám, hele, Vicky jde, vole.
2: A já jsem byla jako, tak jsem tady.
0: A Vicky prostě nadupala, ty ve, sedla si do prostředka sálu a říká,
1: tak, a chci vidět zrádce.
2: No, jasně. A můžeme začít.
1: Tam by bylo ještě nejtrapnější, že jo, kdyby prostě přišla si se mnou přímo k vám, že jo, dělala největší bordel a úplně jenom vím, ten nejhorší, že jo, v tom kyně, tak přijde pozdě a pak vždycky jenom říkám, hele, teď si sedne k nám, kámo, všichni nás budou čumět, že jo.
2: Úplně upřímně, jako oni měli špatný místa za mě, jo, takže jako já jsem se šla na svoje a byla jsem spokojená.
1: Měla prostě to prostě
2: v první řadě za mě jako
1: princezna VIP normálně.
2: Je to tak.
0: Jako podle mě, tyma, prostě jako v první řadě by se měly ty místa zakázat, jako co ti budu povídat, jo? Možná i ve druhý a ve třetí. Nicméně, čeká vás komunikátor, tak Vicky, co se brdí v komunikátoru. Ty už máš telefon, ty už jsi dneska 100% připravená.
2: Já jsem úplně v obraze teďka, já už mám dokonce i svoji SIM kartu.
0: Hezky pěkně. Vicky už má internet, jo?
2: Co jsou ty internety prostě, puste mě na ně. No, je to dobrý. Hele, já teď... Hele, jo, probereme rozhodně zrádce, jo, se spinnerama. Dokonce by měl přijít i náš expert Roman a probereme tady, co se stalo vlastně v druhé epizodě.
1: Tak
2: je to velký.
1: Recap, jo, si tady dáváte.
2: Dáme si
0: prosím
2: samozřejmě recapy.
0: Kdo nemáte Premium Plus a nebyli jste v kině, tak prosím jenom dávejte pozor, Roman rád spoileruje.
2: Nebojte, já budu ještě upozorňovat, já ho nenechám moc se rozjet.
0: Dobře.
2: No a potom máme samozřejmě nějaký tipy na koncerty, protože se nám teďkon blíží toliko akcí, že kdo třeba nestihnul vyprodanýho Iza, tak ho můžu potěšit ještě něčím jiným.
0: OK, no tak jo, ale tak si myslím, že se máte rozhodně na co těšit, takže poslouchejte dál Radio Spin a taky komunikátor s Vicky. A my se koukneme naposledy na to, co nás čeká dneska venku.
1: Pojďme, už nám to leze trošku nahoru. Po celé České republice průměrná teplota nějakých 10 stupňů Celsia. Na Moravě je to pořád trošku méně, nějakých zhruba 7, každopádně pořád platí skoro zataženo, pořád platí i ty přehánky, které teďka jsou fakt kámo všude, to bych vyjmenoval každý kraj, jenom prostě to tak jako, říká se tady roztrckané?
2: Kámo,
0: nevím,
2: ne.
0: Kámo, ty vole. Kámo.
1: Jak se řekne roztrckané?
2: Ne.
0: Roztrhaný, ne? Taky... Jako,
1: jakože neprší Prostažen. Úplně všude, to tak jako roztrckané po celé
2: České republice. Jasně, že to jako roztrhané ty vlaky, teda ty vlaky, ty mraky.
1: Ostře sledované mraky.
0: Nevím, každopádně já jsem se teďka musel pobavit, protože teďka šel okolo Matej a šel na Aircheck, šel úplně jako vytlamený, šťastný, říkám, no to ještě nevíš, co tě čeká.
1: To jsem si nevšiml. Takže tak, a ještě počítejte s tím, že dneska odpoledne bude nějakých 15 stupňů a bude pršet.
0: OK, tak jo, tak užívejte čtvrtek a slyšíme se zase zítra. Mějte se krásně, čus.
1: Tak čus. Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatarezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatarezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatarezerva.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Krásný dobrý ráno, od Majku tě zdraví ještě jednou Viki, už máme středu 20. Ne, už máme středu, už máme čtvrtek 24. září, no a svátek má dneska Jaromír. Jaromíre, všechno nejkrásnější k svátku, máme tady komunikátor, který tímhle oficiálně otvírám, to znamená, že se těším taky na tvůj track 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, no a pojďme to tady pořádně roztančit. No a celkově doufám, že máš teda hezký ráno. Ano, já musím říct, že jo. Hele, skákala jsem dneska před rádiem ještě do supermarketu a protože, víš co, když mám hlad, nejsem to já, proletila jsem mezi regály, no a frk pokladně, no a tam jsem se zděsila, protože tam byla fronta dlouhá jak 25 hadů, hele. Jako, začala jsem si v celku zoufat, říkala jsem si, a mám po hezkým ránu, tohle je fakt blbý, lidi se rozhodli dělat evidentně teď v 9 ráno týdenní nákupy. A zrovna, když jsem se chystala prostě vrátit ty věci do regálů a doběhnout do rádia bez snídaně, což by mě teda ale hodně mrzelo, tak se na mě otočila paní, která byla přede mnou, která měla plný koš věcí a řekla, prosím vás, pojďte přede mě, vždyť vy máte jenom 3 věci, to je v pohodě, předběhněte mě. A já jsem řekla, je, to jste moc hodná. A hned před ní byl další pán, který tam měl už vyskládaný všechny věci na tom pultu a byl jako... No však, pojďte, máte 3 věci, to nic, ať můžete jít, ať můžete běžet. Normálně já slibuju, že jsem nepoužila žádnou páku, že bych tam říkala něco o rádiu, to bych si vůbec netroufla, ale ty lidi mě prostě pustili sami od sebe. Hele, a já mám takovou radost, já musím říct, to byl opravdu dobrý skutek těchto dvou lidí, kterým tímhle děkuji ještě jednou a... Tyjo, udělali mi krásný den, takže já vám děkuju, dělejme dobrý skutky, dělejme si radost a usměv na tváři. Já jsem díky tomu tady krásně stihla snídaňku a už jsem tady s tebou, Spinnere. No a řekla jsem si, pojďme si pustit teďkon něco parádního, pojďme si pustit něco takového veselého. A mám tady pro tebe maškenádu, jdeme to spolu roztančit. Sice venku pošmurno, ale v srdci velký žár. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, první track na přání a já tady mám teďkon vzkaz od Romana. Romane, co to bude, ty bejku?
2: Ahoj Roman, prosím tě, jestli můžeš, ty vole, pošli mi to pro mě, ty vole, a pro kamarády do práce, balkonovku od Vesta, děkuju.
1: Jasnačka, no ty vole. Ty vole, když na to tak koukám, tak to tady pro tebe samozřejmě mám. Tak krásný ráno, ať vám jde práce od ruky, no a mám tady pro vás Vesta, Radio Spin.

0: Kitchen Talk.
1: Tam jsem mísil jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to. Pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik. Takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo. Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
2: Že jsi nepoznal tenhle ten hlas? No tak se zastyď, tohle je Mia, nová hradní paní Hradu Křivoklát. Dneska se s ní budu povídat ve Spintolku. V 7 večer se na tebe těší Roman Jakub. One line flows, yeah, I got some of those.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a ráda bych tě tady připravila na soutěž, která probíhá právě tento týden, no a to o úplně skvělý ceny. Máme totiž pro tebe úplnou záplavu bikepassů a taky food karet do trail areálu na Klínovci. Takže co pro to ty máš udělat? Je to jednoduchý, budeš jenom poslouchat naše Radio Spin, no a ta výhra tě pak určitě nemůže minout. Tak prosím tě, jakmile zazní totiž soutěžní zvuk, což je cinkající zvonek, přesně tenhle, tak od té chvíle začínáš počítat písničky, jo? To máš jeden track, druhý track zahraje třeba, no a pak se zase ozve a ty v tu chvíli víš, kolik songů zahrálo mezi těma dvěma cinknutíma, jo? No a s tou informací, jakože třeba dva songy, tak hned voláš do Rádia Spin, no a třetí volající se dovolá a vyhraje. Za mě úplná pecka. Mimochodem, když zrovna v té skupině songů budou i PSHčka, já to říkal, tak dostaneš dokonce navíc i instruktora na bike a to na celý den. Za mě se to mega vyplatí. Takže pokud stejně jako já seš milovník kol a zároveň taky dobrýho jídla a říkáš si, tyjo, ještě bych si mohl užít poslední hezký dny někde venku, tak myslím, že trail areál na Klínovci je právě to pravý místo, takže určitě poslouchej pozorně, no a až uslyšíš ještě jednou cink cink, tak víš, že máš zpozornět a můžeš vyhrát tuhle skvělou cenu. No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče dálnic, na který teda mířím rovnou, tak tady máme nehodu na D1, a to na 24. kilometru ve směru na Prahu v okolí Ondřejova. Crash je taky na D8, a to na 15. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Všestud. No a teď už koukám na crash taky na D11, na 61. kilometru ve směru na Jaroměř. Je tady nehoda nákladňáku v okolí Olešnice. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu na jižní spojce a potom taky na Jiráskově mostě. Když se podívám, tak jinak to vypadá, že jsme v celku průjezdní, ale rozhodně čekej, že ta Praha je totálně zasekaná. Například taková Wilsonová směrem na Nuselák, tak ta nám tady poskakuje kolem 5 minut navíc. No a Nuselák jako takovej směrem do centra, tak ten stojí kolem 15 minut. To znamená, že tohle je zatím ode mě z dopravy vše, přeju pevné nervy, no a pokud máš nějaký čerstvý info ze silnice, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně.

0: tu.
1: Musím něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice. Yeah, lidi jsme...

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání. No a spinere, já tady mám teďkon Romana. Tak Romane, prosím tě, co ty si necháš zahrát?
2: Jo, ahoj, prosím tě, ty vole, tady Roman. Můžete mi zahrát fotoalbum od Smeka a Gleba.
1: To už mi ale nikdo neuvěří, že seš jiný Roman teďka.
2: To je blbý.
1: Ale seš jiný Roman, jo?
2: Zajímavý Roman, to je jasný.
1: Dobře. Tak jo, tak máme tady v éteru dalšího Romana. Romane, jasně, ráda ti zahraju fotoalbum. Musím říct, že se nám tady opravdu rozmohlo takové slovíčko. Teda teď jedno takové slovíčko. Nemůžu už tady ani říkat. Jak to je výborný. Hele, musím říct, že Gleba a Smekuana jako mít v jednom tracku je za mě úplná pecka, takže dva moji nejoblíbenější. Díky, Romane, za výběr. Jdeme si to pustit. No ty vole, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce samozřejmě, že probereme nový díl Zrádců. Včera byla exkluzivní premiéra na Primě Plus a nebo si taky mohl sledovat v kinech. No a to mi samozřejmě připomíná taky, že u nás v Radio Spin můžeš soutěžit o lístky právě do kina. Takže pokud to chceš vidět na velkém plátně, vzít s sebou jednoho svého vyvoleného, tak rozhodně poslouchej ráno Krištofa s Domem, protože ty vždycky soutěží o lístky právě na promítání Zrádců, no a to ve hře Jeden na jednoho. Takže určitě bejt s tebou, dám si budíčka, i když normálně třeba vstáváš trošku později, protože tohle za to teda fakt stojí. Momentálně už se soutěží o lístky na třetí epizodu, to znamená na 30. září příští středu. No tak jo, přeju všem, aby vyhráli a aby se mohli pokochat na vlastní očka. No a v příští hoďce už samozřejmě probereme, jak to celé s těma zrádcema teďka je. Já jenom musím říct, že jsem úplně nadšená z té epizody a že teda jako Jan Špaček mě hodně, hodně dobře překvapil a hodně pobavil. Teď už jdeme na počasí. Mrknu s tebou na to, jak je venku. Momentálně máme v Praze 12 stupňů Celsia a zataženo ve zbytku republiky tak nějak kolem těch 10 až 12 stupňů. Vypadá to, že na západě by mělo i pršet a koukám, že Morava tak tam pršet nemá, ale všude máme pod mrakem. Odpoledne už bude ale lejt úplně všude a čekej teploty kolem 15 až 17 stupňů Celsia.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: jsme Radio Spin. Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Pověz si to na hřebík a na hřebík pro vás. Na provazu je svečka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštářích brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by stíží spolí.

ty mý démoni, musím jim sloužit. Svlíkaj mě z kůže, nemaj se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás.

rozdíly rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírací.

0: a pánové, zpravodajství ze zrádců.
1: Je to tak. Dámy a pánové, je to tady, mám tady našeho experta Romana.
0: A naši expertku Vicky.
1: Děkuji, děkuji. My jsme včera viděli ten
0: druhou epizodu zrádců.
1: Je to tak.
0: Budeme spoilerovat, pokud nechcete spoilerovat, tak si vypněte rádio. Já vím, že Dominik říkal, Roman hrozně rád spoileruje, tak na to bacha. Ty jsi řekla, já ho ohlídám, něco jako motoristý Babiše. Takže rovnou říkám, pokud nechcete slyšet se ve druhé epizodě, tak teďka prostě chviličku neposlouchejte, protože
1: jo,
0: se budeme bavit hlavně o ní.
1: Jasně, to je pravda, ale na druhou stranu jako neprozradíme úplně jako detaily, ne? Takový jako, dobře, asi jo. Dobře. Já jsem se snažila Romana ohlídat.
0: Všechny sociální sítě už řeší druhý díl a my tady budeme dělat překvapený. Tak co se asi v tom druhém díle stalo?
1: Ne, my s Romanem jsme u toho byli a máme na to názor. Romane, prosím tě, teď by mě zajímalo, co na to říkáš celkově? Jaký byl pro tebe ten nejsilnější moment teď toho druhého dílu?
0: Nejsilnější moment druhého dílu? No, já bych řekl, že nejsilnější moment druhého dílu byl můj oblíbený Honza Špaček, jak si podával u kulatýho stolu Monču, ale to jsme ještě podle mě jakoby strašně daleko, takže tam se dostaneme, ale to byl podle mě jako nejsilnější moment, tady byl nejskvělejší moment a já jsem úplně říkal, já kdybych mohl, tak bych Honzu Špačka prostě obejmul a řekl děkuju.
1: Jako takhle, já musím říct, že za mě jako Honza Špaček fakt jako totální topka, jako ukázal se.
0: Jako fakt. Na to, jak vlastně v tom prvním díle vypadal takovej, že se nic bude moc, tak jako bát cokoliv, trošku a tak dále, tak teď se vrací Honza Špaček, na jakýho jsme prostě zvyklí z jeho videí.
1: Vrací úder.
0: A je to prostě skvělý. Ale každopádně pojďme začít scénkou na hřbitově, kde máme dvě účastnice, Jitku a Anelí, kterou nevíme, jestli vyslovujeme dobře, ale to je vlastně jakoby jedno.
1: Já fakt nevím, no.
0: Co to s tebou dělalo, když ses dozvěděla, že teda Jitka kaput?
1: Hele, já se přiznám, že ani jedné z nich jsem nefandila, takže pro mě to bylo takový jako prašťák uhoď. Popravdě.
0: V závorce citlivě. No, beru. Já teda jsem měl jako pocit, že nechat si tam Jitku by bylo v pohodě, protože bejt zrádce, tak bych jí pak někdy jako brzo předhodil, protože jsem měl pocit, že není tak silná hráčka.
1: Ona sama o sobě to říkala, že jako strategicky by si vybrala samu sebe, že si myslí, že minimálně mohla působit jako takovej naivnější hráč, ale nevíme.
0: Takže Jitka zemřela, Jitka kaput a zrádkyní třetí se stala teda Anelí. A tam teda musím říct, že jsem se včera na ní fokusoval celý ten druhý díl. A říkal jsem si, že ona má v sobě vlastně hrozně moc jako rysů my. Jakože vlastně první z těch třech zrádců je taková jakoby jistá si v kramflecích, nějakým způsobem vlastně ví, co dělá, ví, jak přemýšlí, projevuje emoce, řídí to, co vlastně jakoby dělá, což mi přijde vlastně jako sympatický. A to si myslím, že ani Krištof, ani Dáša vlastně jakoby nemají.
1: Ano.
0: A to, co mě včera hrozně moc jako překvapilo, je, že já jsem jako čekal, že včera padne buď Krištof nebo Dáša, ale jak rychle ta hra se prostě stočí k někomu jinému.
1: To je neskutečný, jako tam stačí fakt jako jeden špatný pohled, jedno špatný slovo v případě Moniky, jedna špatná otázka.
0: Namáže si vás na chleba. A ta Monika byla prostě úplně mimo v tom prvním dílu, jak najednou tam prostě vyštěkla, jak někde prostě pes na pouši. Tady je rodina.
1: No ale počkej. Jo, zase, já se musím Moniky zastat, protože Monika to cítila. Monika je numeroložka a ona cítila rodinná pouta jako kolem stolu, jo. A mimochodem, ona nám nepotvrdila, ale ani nevyvrátila, že tam opravdu jako nějaká rodina je, není.
0: Jasně.
1: A stále tady máme nějaké podezřelé, například tady máme podezřelou Zdíšu a tu Anastázii.
0: Jo, ale já jsem chtěl jenom říct, prosím vás, jako tam Monika to pak samozřejmě svádí na to, že je numeroložka, já nevím, co všecko, a že cítí energie, ale zároveň v tom prvním díle tady tuhletu teorii prostě popřela, protože řekla, a já jsem si řekla, že tam něco prostě řeknu, abych rozhodila to ticho a teď budu všechny pozorovat. Takže nějaký energie vlastně nezmínila.
1: To je pravda, ale teď
0: když vidí vykoply, tak prostě já cítím energie, já prostě objímám slunce, objímám celý svět a tak dále, a tak dále.
1: A já jsem ráda, že máme Moniku, která objímá slunce. Ale dobře, OK.
0: Ale pojďme k tomu Špačkovi.
1: Fair point. Hele, no tak dobře, tak pojďme si tady ukázat, jak prostě Monika byla, její oblíbená věta, namaže si mě na chleba, no tak ona byla namazána.
0: Ale úplně krásně.
1: Byla roznesená.
0: Honzo, pojď mezi nás.
1: Pojď.
2: Velmi vtipkuješ už 3 dny.
3: Řekl jsem nějaký humor teď.
2: Vždycky, když se k tobě snaží někdo kdokoliv přiblížit, tak vždycky odvedeš téma úplně na něco jiného, aby se k tobě nikdo nepřiblížil.
3: Něco si děláš ty právě teď mimochodem.
2: Ano, já vám teďka v přímém přenose ukazuji to, co vlastně děláš ty.
3: Ještě jsi nezavtivkovala, ale mimochodem.
2: Teďka jo, teďka už ano.
3: Ne, to jsem jenom se smál já, ale dobrý.
2: Vtipkuješ pořád.
3: Já jo.
2: Kdo vtipkuje pořád, tak schovává.
1: A nejsou o tomhle zrádci?
0: No právě, jako já si myslím, že to hlasování bylo naprosto adekvátní a líbilo se mi komentář hradního pána, který říká, Monika zůstává už zase zpátky ve světě čísel, takže asi jí tam daří.
1: Prostě takhle, Monika už to má spočítaný a jak se řeklo, a Jitka, jo, pro Jitku to byl totální porod a Monika to má spočítaný.
0: Což bylo taky pěkný. A propo, já bych vás chtěl pozvat na Spin Talk speciál, který pro vás chystám na úterý 19. hodinu a budu tam mít právě Jitku a taky Analý a budeme se bavit o první a druhý epizodě Zrádců.
1: Hustý.
0: Hustý, husto, kruto,
1: tak
0: přísný.
1: To bude hustý. Jo! To znamená, že dvě, ze kterých se vlastně stále vybíralo, kdo bude zrádce, kdo ne, tak holky si to tam budou moc vyříkat. Takže budeš vést takovou terapii, budeš takový řízený.
0: Nachystám si QR kód.
1: Tak pecka. No tak to se máme hodně na co těšit, takže už v úterý, jo?
0: Už v úterý.
1: Tak jo. No tak díky, Romane, že jsi tady s náma pobyl, že jsme mohli probrat zrádce.
0: Díky za přizvání.
1: No a zase příští týden. Tak jo, jedeme dál, Radio
0: Spin. Jedeme dál. Mějte se dobře.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Bonnie Blue udělala aukci, na který jste mohli přihodit a pojmenovat tak její dítě.
2: Fakt? Ty vole, a co vyhrálo?
1: Online kasino. Ale mě napadlo, kdybyste měli pojmenovat vaše dítě podle něčeho, co máte rádi, jak by se jmenovalo? Dome?
2: Tak tady není o čem, že jo? Pečená kach namusil.
3: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych si ho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heel. Čus.
1: Happy Heel je dokonalost, kámo.
2: Je, kámo.
4: Ale ahoj, tak hele, my jsme manželka jediný, co milovala, na čem si ujížděla, tak bylo Kinder Card. Takže jsem říkal, no tak my budeme malý Kinder vajíčko. Protože to jinak není možný. Kinder vajíčko líbal.
5: Dobré ráno, já když jsem byla těhotná s malým, tak mi bylo strašně špatně. Jediný jídlo, který jsem jako zvládla, relativně zvládla sníst, byl prostě jako Termix. Že já mu i tak jako říkala, že kluk by se měl jmenovat Termix a s mladou, když mi bylo zle, tak to byla mandarinka.
1: Sourozenci.
2: Krištofe, ale počkej, já mám tady něco speciálně pro tebe.
6: Takže jako já bych tady po vzory paní princezny z OF svoje dítě pojmenoval asi Bílá příšera, protože to po ránu piju nejradši.
1: Tak to zní jako bratranec mýho budoucího dítěte.
2: No tak to bych si tipnul, že tvoje budoucí dítě bude takový malý monstrum.
1: A zase piješ, jednou ti ho dám na hlídání. Ale do té doby se slyšíme zase zítra.
2: Od 6 ráno na Rádiu Spin.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, track na přání, no a já už tady mám Majka na drátě. Čau, Majku.
2: Ahoj, Vicky.
1: Je to furt přijde skvělý, prostě, jak je ten Mike a zároveň je tady i Mike v tom studiu a vlastně ty seš taky u svého Majku. No prostě, máme tady teď hodně Majků v éteru, vlastně, jo.
2: Já jsem,
1: že jo. Prosím tě, Majku, co ty, vlastně už se nám blíží víkend, co chystáš?
2: Chystám se odpočívat a udělat něco doma, takže tak.
1: Takže to bude takový jako chill. Chill si dáš.
2: Jo, bude to pracovní chill.
1: A už cítíš nějak jako podzim? Už cítíš jako, že je to tady?
2: Už celku týden na mě leze nějaký nachlazení, ale zatím se nedávám, takže jako...
1: To jsem nemyslela, jako jde na tebe podzim, to není jako, jak se říká, jako jde na tebe
2: náladu,
1: jaro, ale... Jo.
2: Podzimní náladu už taky cítím, to je pravda.
1: Jo, aha. No ne, dobře, tak já jsem
2: taková
1: si říkala...
2: Taková ta únava a všechno.
1: A já jsem si říkala třeba, jo, dobrý, hele, už mám v podstatě sklizeno všechno na zahrádce, víš co, dělá mi to radost, ta úroda a ty, no nálady.
2: Jo, tak to taky. To taky.
1: Jo, dobrý, podzimní depky už jsou tady, ne?
2: Jo,
1: ne,
2: jo, hele. Přesně.
1: Tak dík, Majku. Každopádně teď tady máme song, který si myslím, že všechny chmury dokáže odehnat a naopak udělat velkou radost. Co jsi nám vybral?
2: Vybral jsem hlavně tobě Chaos.
1: Yes. A co od Chaosu?
2: Vodopády to byly?
1: Prosím tě, jsou to svišti.
2: Byly to svišti, já myslím, že jsme to byli vodopádek.
1: Dobrý, vodopády super. Budou dneska odpoledne, ty ještě zazněj, ale ty si vybral sviště.
2: No, tady třeba už starší.
1: Je, ojojoj. No tak doufám, že dneska ještě přijdeš z místa na místo suchou nohou, já jsem si nevzala deštník. Máš ho?
2: Mám auto, tak 3 metry odsud.
1: Máš plechovej deštník, OK.
2: Jo, mám plechovej deštník.
1: Tak pesma. No tak díky moc za sviště, to je moje srdcovka. No a samozřejmě posílám taky tobě. Tak se měj krásně.
2: Super.
1: A ahoj.
2: Taky. Díky. Ahoj.
1: Čau, Radio Spin. Jedem.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a čau Jihlaváci. Tak prosím tě, Jihlaváku, jestli si říkáš, ty bláho, co se to děje teď s mým normálním analogovým rádiem, jak to, že ten Spin tam nehraje, no tak je to proto, že my na Vysočině a právě v Jihlavě jsme přesedlali na jinou vlnu, takže teď nás najdeš nově na 104,1 FM. Tak určitě si nás tam přelaď, nalaď, je to to nejlepší, co tě mohlo potkat, spinere, protože tady budeš mít mnohem silnější a lepší signál. Takže ano, udělali jsme takovou změnu, máme trošku jiné vlny, 104,1 FM, ale tam nás rozhodně bezpečně najdeš, no a můžeš poslouchat Rap dál, Radio Spin a doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady máme nehodu v Ostravě v ulici Pavlovova. Dál mířím na dálnice, stále máme ještě D11, protože tady je nehoda na 61. kilometru ve směru na Jaroměř, je tady nehoda náklaďáků v okolí Olešnice. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově nehodu na Budějovické, no a poskakuje nám tady spojovací směrem na Českobrodskou. Tady se sekneš až o 15 minut, no a jinak koukám, že Wilsonova směrem do centra, ta nám taky poskakuje kolem nějakých 5 minutek navíc, Nuselák hlásí taky 7 minut zdržení, a dokonce i vlastně před Ječnou směrem do centra nám to tady trošičku stojí. No tak hlavně pevné nervy, spinere, no a pokud máš nějaký čerstvý info ze silnice, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Páteční rána jsou od teď

vyčištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání. Petře, povídej, co to bude?
2: Čau Vicky, tady Petr. Já bych si dal, jestli můžu, řekni, kde ty kytky jsou. A bude to pro všechny, díky.
1: Řekni, kde ty kytky jsou. Hele, už jsou všichni pod listím. Máme podzim, johoho. Dál už nevím. Se to nerýmuje, ale každopádně já vím, kde ty kytky jsou. Už jsou všechny teďko na kompostu. Rádio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, právě nám zazněly. Řekni, kde ty kytky jsou, to je otázka, obzvlášť na podzim. No nic, necháme to biologům. Teď se prosím tě přesunu na příští hoďku, protože samozřejmě tady hrajou tracky podle tebe, takže neváhej a ozvi se 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Big těšink, máme čtvrtek, malej pátek, takže pojďme to tady společně rozjet. No a když už jsme u toho rozjíždění se tady, tak prosím tě už za tři tracky ti řeknu o skvělém eventu. Bude úplně suprovej večer, plnej grimu. Já teda musím říct osobně, že miluju grime, jedu si to, ujíždím si na tom, vždycky si hodím bokem, jako samozřejmě prostě Smack One, ten mě k tomu přivedl tady vlastně jako česká scéna, ale samozřejmě poslouchám ráda klasiku Dizzyho Rascala, nebo mám třeba hrozně ráda taky Gleba, který na slovenské scéně taky rozjíždí úplně grimeový bomby. No, teď už jsem to vzala tak úplně světově. Každopádně právě tenhle ten event světovej bude, takže koho potkáš už tuhle sobotu ve Štvanici, no tak to ti povím už za tři tracky. Věř tomu, že jsou to legendy. Teď si dáme počasí. Mrkneme na to, jak je venku. Prosím tě, máme ošklivo. Petr mi volal, že prý už prší i v Praze. Tak ano, vidím to tady taky. V Praze prší, je 11 stupňů Celsia. Ve zbytku republiky máme kolem 9 až 12, s tím, že čekají, že Praha a sever republiky, tak tam už jsou deště. No a koukám, že Morava se má zatím docela dobře, sice mají kosu, ale ještě jim neprší. Odpoledne se to ale zlomí a už bude lejt všude jako z konve, takže určitě vem si sebou deštník, pláštěnku, no a taky dobrou náladu. Jedeme dál.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

Radio Spin a Vicky tady s tebou. No a mám tady pro tebe hudební tip na sobotu, protože sobota patří nejen Izovi v Outučku, ale Bangry budou taky na Štvanici. Yes, 26. tady ve Fuxu vystoupí legendární londýnská crew Roll Deep. Všichni samozřejmě víme, že grime začal právě v Anglii. No a tyhle cti králové stály u začátku grime music, takže pojďme back to the roots, zpátky ke kořenům, no a podívat se prostě na legendy. Hele, vlastně tohle je skupina Roll Deep, kterou zakládali například Willy nebo Dizzy Rascal. No a teď momentálně aktuální sestava sem přijede do Prahy, aby nám ukázala, zač je toho pořádný grime. Takže vystoupí tam například právě, koukám, že tady máme celou Roll Deep, no, teď se mi tady ztratila kluky. Každopádně máš tam spoustu jmen a bude tam taky skvělý DJ set. Koukám tady na to, že tam budeme mít například Alias B2B z GA Beats, což mimochodem Alias je vlastně úplně skvělý DJ, který stál vlastně za Mode London Radio a vlastně má spoustu grime bangrů na svědomí. Je to opravdu jako legenda, legend. No a samozřejmě potom tady bude taky spousta dalších DJs a mimo jiné tady bude taky taková česká sada, která vlastně podpoří tady tenhle ten event, takže tady se můžeš taky těšit na Double J anebo například na Noara. Hele, za mě totální banger. Já si tohle nechci nechat ujít, protože věřím tomu, že tam se bude hodně dobře hejbat bokem. Radio Spin. And it's England who are stepping out now for this huge challenge ahead. The nation is watching.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už teďkon Ruda. Čau, Rudo.
2: Ahoj, Vicky, tady Ruda.
1: Čau, Rudo. Hele, to je vtipný, ty řekneš vždycky ahoj, Rudo, a mě tady zrovna svítí vždycky Ruda, když jsem v éteru. Tak to je jako... Pardon, to jsou moje takový jako jenom výkřiky do prázdna. Rudo, čau, jak se máš? Ty jsi říkal, že jsi taky jako, že máš nějakou historku s utopeným telefonem, že nejsem jediná.
2: Ano, moje přítelkyně ho utopila ve Stromovce v Rybníčkách.
1: To je prostě krutý.
2: Ale já jsem ho vylovil.
1: A to seš teda fakt dobrý.
2: Já jsem ho zachránil, zaplatím.
1: Jako, já ti tleskám, opravdu, že jo. Protože já ti musím říct, jako, nebo všem spinnerům, kdo by nevěděl, jako, je to krásný ten park, jo, ta Stromovka. A ty rybníky jsou super, ale to jsou bahňáci. To je jako, tam člověk jako strčí nohu a boří se do bahníčka. Takže to je opravdu velká... Co?
2: Jsou tam i místa, kde je to kamenitý.
1: Jo, při tom vstupu tam v jednom, jo, to vím, no a počkej, a ty jsi to měl teda jako na kamenitým, jo, ne v bahně.
2: Hele, bylo tam malá vrstva bahna.
1: No, to, vidíš to, no, vždy. Tak tě tady můžu prejzovat za to, že prostě pro svoji lásku skáčeš i do bahňáku. To je krásný.
2: Ano, prosím.
1: Paráda. Rudo, opravdu, tvoje přítelkyně musí být velmi vděčná a šťastná za to, že tě má, že prostě pro ní, ano, skáčeš i takhle na Stromovce.
2: Ano.
1: No, prosím tě, co si necháš teďkon zahrát?
2: Hele, poprosím tě, domluvili jsme se na Red Zedovi,
1: Rave in the Grave, takže to tady teďkon pořádně, ale pořádně rozpálíme. Rudo, já ti přeju krásný den, užívej.
2: Tobě
1: a komu, počkej, komu ještě zahrajeme, mi řekni vlastně.
2: Ale tobě a všem spinners a tím to utíká ten uflakanej den takovýhle.
1: To je pravda, tak jo, tak jdeme se potěšit, měj se krásně,
2: tak čau. Děkuju, ahoj.
1: Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče dálnice, na kterou rovnou mířím, tak tady máme nehodu na D35, a to na 142. kilometru ve směru na Olomouc v okolí vesnice Časy. No a teď už koukám na D5, tady nám to totiž poskakuje směrem do Prahy. Už od Loděnice čekej zdržení na nějakých 15 minut. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nově nehodu na pražském městském okruhu na 10. kilometru ve směru na Ruziň a D7. Bavíme se tady o okolí Zbraslavy. No tak pokud můžeš, vem to určitě jinudy. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou a samozřejmě další várka tracků přímo pro tebe a od tebe. Tak Tomáši, co to bude?
1: Ahoj, tady Tomáš. Já bych sem chtěl něco od DMX-e a bude to pro všechny, co poslouchají, pro můj vlastní tracků a to se bude do studia.
0: Jasnačka, tak díky moc Tomáši. Normálně jeden známý, který se dozvěděl, že tady moderuju na rádiu Spin, tak se hned začal zajímat a právě nevěděl tady úplně přesně náš playlist a říkal, no a DMX hrajete? A já říkám, no jasně, že hrajeme. Hrajeme furt a hrajeme rádi. Takže pojďme si dát teď úplně podle mě jako, řekla bych správně k tomu počasí, The Rain. Rádio Spin,

0: falls on me.
1: Now I know.
2: Nejvíc rapu v republice. Yeah.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám tady pro tebe novinku, pokud si ještě nezaregistroval, tak James Cole a Hugo Tox dneska vydali svoje nové EPčko, vlastně zase se spojili a po 25 letech oživujou K.O. Crew. Takže rozhodně se jdi mrknout, poslechni si je, já už jsem začala a myslím si, že jsou to fakt bangry, takže nabíhej na všechny streamovací platformy, už tam jsou K.O. Crew a jejich nový společný EPčko. Hele, za mě fakt skvělý. No a myslím si, že teď je ten čas, aby si to ještě někde stihnul rychle pustit, jsou to 4 songy, no a potom to provereš s Jirkou, který už bude vědět zase o něco víc. Teď si dáme počasí a v příští hoďce ti dám ještě jeden tip na další dobrý koncík. No tak to je hustý teda. Pánové se k sobě vrací po 25 letech normálně, já jsem je nezažila spolu normálně. Hustý. No nic, každopádně máme 11 stupňů Celsia momentálně a to je v Praze, s tím, že tam máme teda zatím nepršavo. Momentálně ve zbytku republiky je tak jako různě kolem 13 stupňů Celsia. Na severu rozhodně leje jako z konve, no a odpoledne to už bude pršet, ale úplně všude. Bude kolem 16 stupňů Celsia, no a rozhodně nezapomeň na to, že když prší, tak pořádně leje.
1: Prší, jen co leje, kam koníčky pojedem. Prší, jen co leje, beru kozla a dávám splash.
0: Hele, líbo bych to neřekla.
2: Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: Posloucháš Radio Spin a taky poslední hoďku komunikátorů. No a mám tady pro tebe tip na další koncerty, protože Rest je zpátky na scéně. V červenci na svoje narozky měl nehodu na skutru a odnesla to klíční kost a taky odřený tělo. Takže au, ale Rest si dal chvíli rest, a.k.a. klídeček. No a teď už je zpátky v plné síle. Samozřejmě musel předtím zrušit pár akciček, ale to je totálně pochopitelný, hlavně, že je fit. Přece jen zdraví máme jenom jedno. No a já mám fakt radost, že ho můžu přivítat back on stage. Takže Restovsky bude v pátek hrát v Liberci. Yes, teď 25. zazní jeho starý vypalovačky, ale i nová tvorba. Hele, v Lidových sadech rozhodně zajdi. No a já teda vím, že si rozhodně nenechám ujít taky koncert v pražský Akropolis, a to 13. a 14. listopadu ještě mám na výběr. No a s kým se tam chystám? Tak já mám úplně jasno, jo. Jednoznačně a jedině s mamkou, protože obě ho máme moc rády, já ze scény, no a mamka o něm nemluví jinak, než jako o Adámkovi ze Survivoru, takže prostě já doufám, že nám Reste teď vlastně odpustíš tohle familiární označení, ale mami, vyrážíme spolu rozhodně a jisto jistě na Adámka. Jdeme si to užít. Radio Spin, no a teď tady rozbouříme totální neklid, protože Rest je zpátky.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Ty stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy předekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku,

Zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zněrs. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to málo,

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já mám teďkon na drátě Štrudla. Čau Štrudle.
2: Čau Vicky, čau Spinety.
1: Čau, čau. Tak ty seš prej teďkon někde na benzínce, takže ty už se chystáš tak jako obídkovat.
2: No, jedu zpátky na stavbu, no, jo. Jak jsem říkal. Dneska strnka nevěděla kam, tak mi skočila pod kole, no.
1: Ach jo. No víš co, to je těžký, hlavně, že ty seš v pořádku teda, to musím
2: jo,
1: říct.
2: Jo.
1: A víš co, ono je to těžký, oni ty srnky nemají ty stěrače, prostě oni špatně vidí, teď když jsou někde v tom křoví, ty taky nevidíš, no prostě může se stát, no. Ale tak prostě stane se, hlavně, že ty seš v pohodě. Hej, hlavně, jak říkám, hlavně, že jsi zůstal na silnici.
2: Jo.
1: Že jsi se nerozhodl jí uhýbat, jo, protože tam je to teda.
2: Srnka to odnesla, auto nepojízdní, ale to se dá dělat, no.
1: Ale to prostě, to je život, ale jak jsem řekla prostě dneska si na ní můžeš tak jako prostě připít, připomenout si, no a druhý den už prostě jet dál. Štrudle, hele, hlavně pohoda, jako klid prostě, dej si teďkon dobrý párek v rohlíku, s kečupem nebo s hořčicí, to je důležitý jako, jo.
2: S kečupem, no.
1: S kečupem. Dobře, já to beru. já jsem tady ten hodnej moderátor, já beru i kečup. Někteří by ti řekli, že jenom hořčici, ale
2: jo,
1: já...
2: Anebo obojí, no.
1: Anebo obojí, dobře. OK, no tak ty takový nepotěší, neurazí, ale fajn. Tak Štrudle, prosím tě, co ti tady teďkon můžu zahrát?
2: No tak, jelikož nám tady skoro celý den prší, tak trošku tematický déšť od Sergeje Pilsín.
1: All righty, hele, tak mám tady déšť pro tebe, pro koho ještě chceš zahrát?
2: No, asi prostě pro všechny, aby měli lepší den než já dneska, no.
1: Dobře, tak jo, Štrudle, mám to tady, drž se, no a já to jdu pustit. Ahoj, Radio Spin.
2: Tak jo, díky, čau, ahoj.
1: Venku.

0: Přestan se snažit skočit na moje pér.
1: Tam jsem myslel jako hrozný strach, tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
2: Že jsi nepoznal tenhle ten hlas? No tak se zastyď, tohle je Mia, nová hradní paní Hradu Křivoklát. Dneska se s ní budu povídat ve Spintolku. V 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: Na dálnice. Tady je nehoda na D4 na 25. kilometru ve směru na Strakonice, a to v okolí Voznice. Teď už ale mířím do samotné Prahy, protože tady je teď nehod hodně, tak opatrně, kreš je totiž v ulici Myslíkova přímo v centru, no a potom taky na Podolském nábřeží, vlastně hned za Vyšehradem směrem na Podolí. Kreš je taky v ulici Cínovecká, tady se bavíme o Ďáblicích, je to na příjezdu z D8 směrem do centra, je tady nehoda náklaďáku a dva jízdní pruhy jsou tady teď uzavřený. Kreš máme taky na pražském městském okruhu, a to na 6. kilometru v okolí Cholupic ve směru na Ruzyň a D7. No a pozor, zdržení čekají taky ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Je tady totiž nehoda nákladňáku a průjezdný a neprůjezdný levý jízdní pruh. Tak opatrně, tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin. Vítá vše.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už mám teď na drátě Michala. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Hele Michale, prosím tě, řekni, co jsi si vybral za track?
2: Ale bude to od Katany a Robina Vita 415.
1: Yes, a já jsem tam hned vzpomněla, že Severo rodí hvězdy a ty jsi byl
2: ano.
1: Jakože...
2: Já jsem ze Severu.
1: Je to tak, to prostě, když se spinner umí dobře pochválit v éteru a mně se to líbí, Michale, takže rozhodně pro tebe jako severskou hvězdu a taky vlastně pro Lenku, pro tvoji ženu, že jo, ta je taky ze
2: ano.
1: Severu. Ty bláho. Hele, a myslíš si, že to je tím, že tam máte míň jako smogu, takže líp vidíte na ty hvězdy, tak se k ním můžete přirovnávat?
2: Asi. A je tam, no to je to, co tam je, že to bych nechal dejít, ale asi ten smog, no, to dělá.
1: Jo, ten smog, dobře, zůstaneme u smogu.
2: Ano.
1: Dobře, Michale, tak prosím tě, komu budeme hrát?
2: Ale to bude do studia, dneska mě a všem spinnerům, protože teď jídím na Černý most a teda tady začalo hustě pršet, ale brutálně teda.
1: Ajaj. No tak díky
2: to
1: moc.
2: Slyšíš, jak to bouká do okna.
1: No slyším to. No prosím tě, Michale, dobře. V tom případě teda díky moc taky za tenhle ten rosničkovský vstup. No a dneska se držím ti palce, no a pouštím
2: ti
1: tady 415. Ahoj.
2: Děkuji, měj se krásně, ahoj.
1: Čau, ať to dobře dopadne. Radio Spin. Čau.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky už Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Hele Jirko, tak co budeš dneska probírat?
1: No my se samozřejmě podíváme na novinku od Jamesa Cole a Hugo Toxe na jejich novinku pod hlavičkou K.O. Crew.
0: Yes, jako já fakt mrkám a koukám, já už jsem se tady tomu věnovala nějaký ten pátek zpátky vlastně K.O. Crew a to je opravdu 25 let.
1: 25 let, no.
0: Co to jako rozpustili, nebo co to jako nechali ladem a teď to jako dali zase dohromady. To je super. Ty pamatuješ třeba ještě na tu jejich společnou tvorbu, jako zažil jsi to?
1: Nezažil. K.O. Crew si nepamatuju.
0: To oni jsou fakt OG prostě.
1: To mi byly asi 3 roky, yes. Tak nějak, takže si to nevybavuju. Ale samozřejmě jako pak zpětně jsem samozřejmě ke všemu se dostal. Hlavně pak jsem jel teda Super Crew, která se pak z toho vyvinula.
0: Jasně.
1: Takže, ale K.O. Crew, mě to velice potěšilo, že tahle deska vyšla, protože si myslím, že to je něco, co vlastně fanoušci dlouho chtěli.
0: Yes, já jako souhlasím, že vlastně když už jsem to týzovala, to už jsou fakt jako pár měsíců zpátky, tak se mi tady hned Spineři ozývali a byli z toho úplně nadšení a začali vzpomínat, takže věřím tomu, že tahle ta skvělá dávka vlastně nové nostalgie, si myslím, že tady zahýbe éterem, takže s Jirkou rozhodně. Hele Jirko, prosím tě, ještě by mě zajímalo, co včera z Rádce, jak jsi si užil?
1: Užil jsem si Zrádce moc, bylo to fajn.
0: Dobře, my jsme tam byli totiž spolu. Teda ne úplně doslovně, já jsem dom tady ráno prozradil, že jsem přišla jako poslední. Takže jsem dorazila jako poslední, ale Jirka byl úplně, měl to z první řady takzvaně, společně tak, taky s Romanem tady.
1: Měl jsem zakloněný krk a viděl jsem to přesně tak z první řady.
0: A viděl jsi jim do nosních dírek. No tak dobrý, takže nějaký zvrat, který tě překvapil?
1: Já jsem vlastně, spíš bych hledal těžko zvrat, který mě nepřekvapil. Já tam prostě sedím, vždycky koukám na ten díl a jsem v totálním údivu a už mě to namotalo, musím říct.
0: Jo, jo, jo, ono stačí fakt druhý díl a člověk už ví všechno. Hele, Jirko, ještě by mě zajímalo, co Jitka a Monika vlastně nějak si je víc registroval nebo tak, protože oni by se tady měli u nás objevit na Spinu.
1: Jitka a Monika se tady objeví, dneska jsem je měl možnost vidět, byli strašně milí, strašně fajn.
0: No tak úplná pecka, takže můžeme se těšit, slyšela jsem, že v úterý bude speciál Spin Talk.
1: Tak.
0: Takže pecka, no takže Jirka už má tady info dopředu, tak my se budeme muset nechat překvapit v úterý. Každopádně teď už předávám slovo, ještě předtím řeknu rychle, jak máme venku, máme krásně. Prší, jen se leje. Jak řekl Michal, tak prej štěrbohorská spojka je úplně jako celá mokrá. Každopádně já tady mám momentálně pouze pod mrakem a 13 stupňů Celsia, tak to jsou asi nějaký lokální přehánky. Ve zbytku republiky kolem 11 stupňů, čekej, že tak nějak bude krápat během celého dne. No a odpoledne to se úplně rozleje, no. To bude kolem 15-16 stupňů a bude hrozně pršet. Ale zítra to bude lepší, zítra bude taky 16, ale pršet nebude.
1: No hezký. Tak, to je hezký.
0: A to je pěkný. S touhle peckou se loučím a budu se těšit zase zítra. Ahoj. Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: Bilo li libo limo, toliko nebilo li bi pivo.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, za Majkem je tady s tebou Jirka, no a já tě opět vítám u pořadu Spin Extra. My dneska samozřejmě musíme probrat novinku od KO Crew, která teda vyšla o půlnoci. Mrkneme se taky ale na to, co jsou někteří rodiče ochotní udělat pro to, aby dostali svoje děti od počítače. To je taky hodně zajímavý, bych řekl. No a jelikož se blíží víkend a s ním i dvojkoncert Iza v O2 aréně, tak si o tom řekneme taky něco víc. No a po celou dobu tady samozřejmě taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl nahodit tady do éteru Rádia Spin, tak můžeš využít buď to naší mobilní aplikaci, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Tak jo, budu se těšit na všechny bangry, který tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Bonnie Blue udělala aukci, na který jste mohli přihodit a pojmenovat tak její dítě.
2: Fakt? Ty vole, a co vyhrálo?
1: Online kasino. Ale mě napadlo, kdybyste měli pojmenovat vaše dítě podle něčeho, co máte rádi, jak by se jmenovalo? Dome?
2: Tak tady není o čem, že jo? Pečená kachna musil.
3: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych si ho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heal. Čus.
1: Happy Heal je dokonalost, kámo.
2: Je, kámo.
4: Ale ahoj, tak hele, my jsme manželka jediný, co milovala, na čem si ujížděla, tak bylo Kindercard. Takže jsem říkal, no tak my budeme malý Kinder vajíčko. Protože to jinak není možný. Kinder vajíčko líbal.
5: Dobré ráno. Já když jsem byla těhotná s malým, tak mi bylo strašně špatně. Jediný jídlo, který jsem jako zvládla, relativně zvládla sníst, bylo prostě jako Termix. Že já mu i tak jako říkala, že kluk by se měl jmenovat Termix a s mladou, když mi bylo zle, tak to byla mandarinka.
1: Sourozenci.
2: Krištofe, ale počkej, já mám tady něco speciálně pro tebe.
6: Takže jako já bych tady po vzory paní princezny z OF svoje dítě pojmenoval asi Bílá příšera, protože to po ránu piju nejradši.
1: Tak to zní jako bratranec mýho budoucího dítěte.
2: No tak to bych si tipnul, že tvoje budoucí dítě bude takový malý monstrum.
1: No, to si piješ, jednou ti ho dám na hlídání. Ale do té doby se slyšíme zase zítra.
2: Od 6 ráno na Rádiu Spin.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin. Jeden táta v Číně řešil problém, který bych řekl, že může být teď vlastně dost častej. A to, že jeho syn nechtěl přestat hrát na počítači, nechtěl dělat prostě vůbec nic jinýho, neměl práci, nechodil do školy, prostě jenom hrál, pařil. Ten táta zkusil snad úplně všechno, aby ho od toho kompu dostal, a pak ho napadnul mistrovský plán. Najel si na něj vrahy. Ne teda skutečný vrahy, zas takovej blázen asi není, ale jelikož ten jeho synáček si ujížděl na hře World of Warcraft, tak zaplatil zkušeným hráčům, kteří ho měli pořád zabíjet a znepříjemňovat mu hraní, tak, aby ho to prostě přestalo bavit. To je docela kreativní řešení, musím říct. Nicméně tenhle příběh se odehrál už před 13 lety a mě, co by zajímalo, tak jestli si za těch 13 let nějakou tu práci našel. Mimochodem, zanedlouho vychází nový WoWko, tak si myslím, že od listopadu tenhle problém bude řešit asi o něco víc rodičů. Rádio Spin.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, kvůli žima nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Doprava na rádiu Spin na D11, aktuálně vidím velký zdržení u 31. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 43. kilák hlásí taky obousměrnou štosovačku a postojíš si taky na D5, kde je to zasekaný při příjezdu do Prahy a to už od nějakého 15. kilometru. Regiony tak ty jedou aktuálně úplně v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, která je zasekaná obousměrně, k Belská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si i na Pražském okruhu v okolí Řeporí a třeba taky ulice Bělohorská hlásí obousměrnou štosovačku. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Páteční rána jsou od teď na rádiu Spin.

0: Relaxe si hodej každý pondělí mezi 5 a 6 ráno.
1: Starýho psa nenaučíš nový triky, nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

0: Hraju přesně podle tebe, takže v tenhle sichravej den si tou náladu můžeš trochu zpříjemnit svým oblíbeným trackem. Já už tady mám od vás jeden vzkaz, tak co to bude?
1: Ale já bych potřeboval si zahrát písničku od Hektora Emoce na emoce pro moji přítelkyni Týnu, co je taky v práci jako já u Ostraji. A bylo by to jak pro tebe, tak ostatní, co jsou ještě v práci a tím to utíká.
0: Tak Týnu samozřejmě zdravím, no a vy všichni, co makáte, tak ať vám to jde hezky od ruky. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra Circo. Spin Extra Circo.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 24. září, svátek slaví Jaromír, takže všem Jaromírům přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme na nějaký podrobnosti, který by si rozhodně měl vidět před Izovo O2 arénou, která proběhne teda už tenhle víkend, v sobotu i v neděli. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. Jdeme se ještě podívat, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 13 stupňů, je tam teda pod mrakem, čekají taky lehký přehánky a to po vlastně celé republice, takže jestli vyrážíš někam ven, rozhodně deštník sebou. Zítra to vypadá, že už by to mělo být bez deště a maxima se vyšplhají na 16 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM?

0: Za 2 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, už tenhle víkend Iza čeká dvojkoncert v pražský O2 aréně, první proběhne v sobotu, druhý v neděli, potom je oznámená taky afterparty, která proběhne v Sasazu, ta bude teda jenom v neděli, takže vy, co máte lístky na sobotu, tak bohužel budete muset na after dorazit až na neděli, ale zároveň je to pochopitelný, aby samozřejmě Izo taky tu druhou show v té O2 aréně zvládnul. Co se vlastně tam bude odehrávat, na co se můžeš těšit? Tak bude tam opravdu spousta hostů, bude tam taky limitovaný merch, který bude dostupný jenom v O2 aréně. Izomandias už na svoje sítě nahodil, jak tenhle merch vypadá, zároveň taky s ním zmínil, že tam budou k dostání i nějaký CDčka, vinily. No a co je taky velký milník, bych řekl, tak bude tam taky speciální časopis, který vzniknul v kolaboraci Iza a The Mac, a vlastně bude to speciální časák, který bude jenom prostě k dostání tady na té O2 aréně, potom už nikde jinde k dostání nebude. Takže vy všichni, co v O2čku na Izovi budete, tak rozhodně mrkněte i na stánek s merchem, ale kdyby se to někomu z vás zalíbilo, i z těch, co tam nejdete, tak tyhle stánky budou před O2 arénou, takže i když na ten koncert třeba nemáte lístky, tak merch si stále můžete koupit. Takže vy všichni, co o víkendu jdete na Iza, tak si to rozhodně užijte a dávejte pak vědět, jaký to bylo. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, celý tenhle týden tady soutěžíme o bike pasy a taky food karty do trail parku na Klínovci. Jak vyhrát? Tak je to naprosto jednoduchý. Stačí prostě jenom poslouchat Radio Spin. V momentě, až uslyšíš soutěžní zvuk, což je zvuk kola, je to přesně tenhle zvuk, tak od téhle doby začni počítat tracky. No a do té doby, než neuslyšíš opět tenhle zvuk, tak počítej, no a hned potom, co teda zazní po druhý tenhle zvuk, tak ber do ruky telefon a volej na číslo 210 32 30 30. No a bude nás zajímat, kolik tracků zaznělo mezi těmahle dvěma soutěžníma zvukama. Když budeš třetí volající a zároveň nám řekneš i správný počet tracků, který zazněly, tak jsou bike pasy i food karty tvoje. Takže rozhodně už je na stopkách, může to přijít naprosto kdykoliv. Posloucháš Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme opět na dálničních tazích. Vidím tady velký zdržení aktuálně na D7, 37. kilometr ve směru na Prahu hlásí štosovačku, bacha na to. Bacha taky na D8, tady si potom postojíš u 44. kilometru a je to tady zasekaný obousměrně. No a obousměrný zdržení pak hlásí i D11 u 33. kilometru. Bacha taky na D1, protože tady je zasekaný výjezd z Prahy směrem na Brno a taky příjezd do Brna, tak taky nejede úplně ideálně. Regiony ty naopak ale aktuálně jedou bez větších obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, Bubenečský tunel směrem na Povltavskou hlásí velký zdržení, spojovací ulice ve směru na Českobrodskou hlásí taky štosovačku, postojíš si i na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, no a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jenom jeden crash, a to v Benešovský ulici, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Je to přesně tak, Ideál tady hraju přesně podle tebe, mám tady už další vzkaz a vypadá to, že už se pomalu začínáte chystat na víkend a na Izovu O2 arénu.
1: Zareč, tady řidič Bury, pojď nám tam nahodit něco od toho novýho Iza, když nás čeká o víkendu v tom autičku. Bude to pro všechny spinery, hezký den, čus.
0: Tak jo, Iza tam samozřejmě hážu a ještě jednou teda připomínám, sobota i neděle, dvojkoncert v O2 aréně. Vy, co třeba nemáte lístky, tak můžete ještě vyrazit v neděli do Sasazu, kde bude afterparty. No a my už se teď teda na tenhle dvojkoncert jdeme naladit.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: then we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Přeju ti příjemný čtvrtek, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady samozřejmě stále s tebou Jirka. Pokračujeme ve Spin Extra a už za pár minut se podíváme na návrat KO Crew po dlouhých 25 letech. Opravdu velký návrat, který bych řekl, že nikdo ani nečekal, že by se KO Crew ještě mohli sejít na společný desce. Víc si teda řekneme za pár minutek. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 13 stupňů, je tam teda stále pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, s tím, že stále čekají taky lehký přehánky, které nás budou trápit až do nějaký 11. hodiny. Co se zítřka týče, tak tam bude taky zataženo, ale žádný dešť by přijít neměli, maxima ty se pak vyšplhají na 16 stupňů.
2: Spin Radio.
3: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Posloucháš Radio Spin, jsou to nějaký dva měsíce nazpátek, co James Cole a Hugo Tox překvapili celou republiku, a to tím, že oznámili, že budou vydávat EPčko s K.O. Crew. K.O. Crew, která byla založena právě touhle dvojicí, a to někdy kolem roku 98, tehdy ještě původně to nebyl James Cole a Hugo Tox, ale byl to Haka Fett. No a později samozřejmě znáš určitě Super Crew, která se z toho vyvinula. Každopádně ale K.O. Crew, to je opravdu OG záležitost, a právě z K.O. Crew teď vyšlo EPčko, který teda produkoval IDEA, ten se postaral o veškerý sound. Vyšly tam 4 tracky, takže je to jen taková jako jednohubka, ale já už jsem to dneska poslouchal a musím říct, že je to opravdu super. Jsou tam takový minimalistický beaty, je to takový temný, hodně tam toho taky se dozvíme. Zkrátka, jestli seš fanoušek K.O. Crew, potažmo taky Super Crew, tak si myslím, že tady si rozhodně přijdeš na svý. Takže to rozhodně čekuj, je to už ready na všech streamovacích platformách, no a my už teď pokračujeme s hudbou tady v éteru Rádia Spin.

Posloucháš Radio Spin, pár dní dozadu odstartovala třetí řada populárních Zrádců. Aktuálně na Primě Plus už je druhý díl, normálně v televizi, potom bude v neděli. No a všechny tyhle díly i letos se promítají v kině, vždycky premiérově, každou středu, a my tady pro tebe lístky do kina na Zrádce budeme mít. Soutěžíme o ně každý ráno ve Spin ránu u Krištofa a Dominika, kde teda můžeš vyhrát lupeny a podívat se takhle přímo v předpremiéře na díl Zrádců v kině, kde nejen teda, že bude samostatný díl k vidění, ale bude tam taky potom debata se všema účinkujícíma, a to buď to teda s Markusem Krůgem, režisérem, Vojtou Kotkem, který tam stvárnil hradního pána, nebo to potom můžou být taky jednotliví účastníci téhle třetí řady. Takže vy všichni, co si na Zrádcích ujíždíte, tak rozhodně poslouchejte Radio Spin, no a třeba se společně potkáme příště v kině. Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off the fabricate streams and the microwave memes, it's a

0: Spin Talk.
1: Tam jsem mísil jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to. Pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik. Takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
2: Že jsi nepoznal ten hlas? No tak se zastyď, tohle je Mia, nová hradní paní Hradu Křivoklát. Dneska se s ní budu povídat ve Spin Talku. V 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak zdržení tady vidím na D1, kde si postojíš jak při výjezdu z Prahy, tak taky při příjezdu do Brna. Na půli cesty u 86. kilometru směrem na Brno vidím taky štosovačku, tak na to dávej taky bacha. Postojíš si dál i na D8, 45. kilák, tady hlásí zdržení ve směru na Prahu, no a přímo před Prahou si postojíš na D5. Co se regionu týče, Český Budějovice hlásej zasekáno v ulici Na Dlouhé Louce, ostatní regiony ale jedou aktuálně v pohodě. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady největší zdržení hlásí Bubenečský tunel, a to směrem na Povltavskou. I samotná Povltavská stojí, takže tady dávej taky bacha. Bacha i na spojovací ulici, kde se to štosuje směrem na Českobrodskou, ale vlastně ani v opačném směru to nejede úplně ideálně. Štěrboholská spojka hlásí obousměrný zdržení a stejně tak i jižní spojka. No a co se nehod týče, tak jeden crash aktuálně hlásí Veletržní ulice, jednu nehodu potom vidím taky v ulici 5. května a v neposlední řadě je to taky ulice Soběslavská. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově to vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Mám tady poslední track na přání v rámci Spin Extra a mám tady taky jeden restík, takže ho teď musíme jít napravit.
1: Ahoj, tady Marek a chtěl bych zahrát Hardrika pro moji mámu a pro ségru a pro strejdu a pro tetu.
2: Děkuju.
0: No a maminka ještě hezky napověděla. Já jsem tam čekal, co tam ještě přijde. Zkrátka teda pro celou rodinu Mára posílá jednoho Hardrika, takže já ho tam hážu. Užívejte, vy všichni ostatní, co máte Rika rádi, tak užívejte samozřejmě taky.
3: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Rádio Spin.
1: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty neamorsny drm z moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou. Nezáleží jim na nikom. Bum!

0: Radio Spin, Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Tak já musím něco prásknout na Máru, protože on mi tady prozradil, že dneska je poslední den v éteru, kdy mu je blíž ke 20 než k 30.
1: Tak ti pěkně děkuju, Jirko.
0: No vítej v klubu, tak už se ozývají nějaký bolesti.
1: Ještě ne, v sobotu, Jirko. Já zítra nevysílám a v sobotu taky ne.
0: Tak v sobotu se ozvou až.
1: V sobotu se mi ozvou kolena, záda, páteř. Můj táta dneska večer, tak ten usnul asi až ve 2 ráno, protože ho bolí záda. Já se k němu budu dneska přidávat, v sobotu přidávat.
0: Ale ty mi tady vždycky říkáš, jak máš prostě nabitej program.
1: No.
0: A ty starý lidi nemůžou spát, takže vlastně budeš mít spoustu času navíc,
1: jo,
0: který můžeš využít.
1: Ježiš, to je skvělý. A co mi ještě doporučíš na 30? Co mám, co se
0: to nevím, já tam ještě taky nejsem, ale bojím se toho.
1: No, tak ať Spineři mi trochu poradí, co přijde s 30?
0: To byste měli, Spineři. Vám, co už je nad 30, rozhodně poraďte Márovi, na co se může těšit, na co se má připravit hlavně.
1: Jako mě bude 25, ale je to prostě blíž tý 30. Tak mě zajímá, na co se mám postupně připravit, dejte nám vědět do mobilní apky nebo na naše číslo. Mě to zajímá.
0: Tak já vlastně tady mluvím o Márovi, jak kdyby už ho to čekalo za rohem, přitom mě bude 30 za chvilku, takže já už to tady nebudu radši rozebírat, protože ani to nebudu poslouchat, co budete říkat.
1: Nebo já ti to pošlu.
0: Já se budu pak bát, co to všechno tady na mě čeká. No každopádně, užijte si to tady dneska s Márou, podíváme se ještě předtím, ale jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 13, je tam stále pod mrakem, sichravo, bacha na to. Podobně to vypadá i po celém zbytku teda republiky a zítra to bude vypadat taky dost obdobně. Maxima, ty se tam vyšplhají na 16 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace!

Jak vždycky, když to řeknu, tak mi se udělá úplně úsměv na tváři, tak doufám, že to máš podobně. A možná to tady dneska už na Spinu zaznělo, ale my jsme si s Romanem, Jirkou, Vicky, Matym, Zuzkou a Domem v rámci Spinu dali takový menší teambuilding, a to v kině, v Cinestaru, na Zrádcích. A ty si takový menší teambuilding můžeš dát taky. Jednak řeknu ti dojmy z tohohle dílu, budou spoilery, tak se na to ještě tak připrav. A taky ti řeknu, jak Lupeny vyhrát na čtvrtý díl. Takže určitě zůstaň u Rádia Spin. Budu taky samozřejmě hrát podle tebe, takže buď to z naší mobilní apky nebo z našeho čísla. Hele, když to znáš, takový klasický chill na Spinu.

0: ráno na rádiu Spin.
1: Bonnie Blue udělala aukci, na který jste mohli přihodit a pojmenovat tak její dítě.
2: Fakt? Ty vole, a co vyhrálo?
1: Online kasino. Ale mě napadlo, kdybyste měli pojmenovat vaše dítě podle něčeho, co máte rádi, jak by se jmenovalo? Dome?
2: Tak to není o čem, že jo? Pečenákách namusil.
3: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych si ho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heal. Čus.
1: Happy Heal je dokonalost, kámo.
2: Je, kámo.
4: Ale ahoj, tak hele, my jsme manželka jediný, co milovala, na čem si ujížděla, tak bylo Kinder Card. Takže jsem říkal, no tak my budeme malý Kinder vajíčko. Protože to jinak není možný. Kinder vajíčko líbal.
5: Dobré ráno, já když jsem byla těhotná s malým, tak mi bylo strašně špatně. Jediný jídlo, který jsem jako zvládla, relativně zvládla sníst, bylo prostě jako Termix. Že já mu i tak jako říkala, že kluk by se měl jmenovat Termix a s mladou, když mi bylo zle, tak to byla mandarinka.
1: Sourozenci.
2: Krištofe, ale počkej, já mám tady něco speciálně pro tebe.
1: Aha.
6: Takže jako já bych tady po vzory paní princezny z OF svoje dítě pojmenoval asi Bílá příšera, protože to po ránu piju nejradši.
1: Tak to zní jako bratranec mýho budoucího dítěte.
2: No tak to bych si tipnul, že tvoje budoucí dítě bude takový malý monstrum.
1: No, zase piješ, jednou ti ho dám na hlídání. Ale do té doby se slyšíme zase zítra.
2: Od 6 ráno na Rádiu Spin.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Radio Spin s tebou Mára a pokecáme o zrádcích v kině.
1: Kam jsme šli?
0: Se Spinem. Bacha, upozorňuji, budou lehký spoilery, ale nemělo by to být nic drastického. Já jenom řeknu, že to bylo fenomenální. Bylo to skvělý, byl to úžasný zážitek a to hlavně díky výpravě, co se týká teda samozřejmě toho dílu. Rytířský zápasy, takový filmový look a super zvraty. A taky byl to extrémně vtipný. Špaček, co si namazal Moniku na chleba u stolu, jako sorry, to si budu pouštět dokola. Čeho jsem se teda lehce bál, tak bude teda atmosféra. Jo, říkal jsem si, tyho, v kině hodně lidí, já nevím, já si to radši udělám po svém doma, v klidu, pod dekou, s popcornem. Ne, bylo to skvělý. Úplně mě to pohltilo, jako říkal jsem si, ty krásno, já chci další díl, jako i dokonce soutěžící, který jsou v té třetí sérii, myslím si, že to byla Felix, tak byla jako, že já to věděla, já vám to říkala, úplně jako tě to nepustí, takže směj se tam s ostatníma, takže doporučuji příští týden soutěžit. Soutěžíme o čtvrtý díl, pozor, o čtvrtý díl na středu 7.10. Promítání zrádců, Sinestar, Anděl, vždycky je to ten hlavní sál zrádců, ten nejdůležitější, protože tam jsou potom třeba besedy, většinou s Markusem, jakožto režisérem, vypadlí soutěžící tam jsou, bavíte se o tom díle, můžeš pokládat otázky, takže za mě, jestli seš fanoušek zrádců, tak příští týden soutěž. Protože tam musíš být. Radio Spin a s tebou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici, a to nehodou na D4, 21. směr Praha, Zužení a taky auto na střeše, čekáš kolem čtvrt hodiny. 15 minut taky na D1 směrem na Brno od 12. až na 22. Nehoda je potom na D1 na 90. taky směrem Brno, neprůjezdná krajnice kolem 10. a do třetice D1 a to na 196. je už to v Brně směrem Ostrava, půl hodiny už od 180. kiláku. Ještě D11, tady je to na 53. směr Hradec, Zužení vozovky a čekačka kolem 5. V regionech 10 minut na silnici 10 od Mělníka na nájezd na D8, kreš je potom v Brně na Žebovřeský a čekáš tam kolem 20 minut a bouralo se taky v Ostravě na doktora Martinka. Hlavní město, tady je nehoda na Strakonický, ven z Prahy, u Velký Chuchle, poskakuje to už od Barandáku, taky Veletržní, na Štvanici, zasekáno úplně všude. Jako, já nevím, jestli to má smysl. Jižní Štěrbohovská, Průmyslovka, Vilzonka, Nuselák, to můžu vyjmenovat úplně všechny ulice. Pražský okruh, to je parkoviště, Patočková klasika, Plzeňská, Bacha kreš na Evropský, to se asi hodí vědět. Pro mě vše.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Ty

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Čo na spinu s tebou Mára, no máme 4:45, máme malý pátek, svátek dneska slaví Jaromír, to je hodně oblíbený jméno, tak když tak na Jaru nezapomeň. No to je prostě teďka i taky ideální čas na to zahrát si track na přání a ten bude pro Ondře.
2: Něco od Obitrajse, prosím tě.
1: OK, to jsme dlouho neslyšeli. Dlouho. Takže Obitrice dáme si, samozřejmě. A za chvilku ti ještě připomenu, protože ještě tady ten týden soutěžíme o bike passy do trail parku Klínovec, kam můžeš vyrazit s kolem, dostaneš k tomu ještě food kartu a taky dost možná k tomu budeš mít i instruktora, který tě naučí nesmyslný tričky, nebo když tak případně i nějaký základy. Takže opravdu je to soutěž úplně, úplně pro každýho. Takže na to mysli, každopádně teďka si jdeme užít track od Ondře, tady na Radio Spin.

0: Rádio Spin, s tebou Mára, máme malý pátek, 24. září, svátek dneska slaví Jaromír a jak by řekl Román, opakování je matka, myslím si, že i včera jsem to říkal. Každopádně jdu zopakovat pravidla na to, jak vyhrát bike park do trail parku Klínovec a k tomu taky food kartu v hodnotě 1000 korun. Není to vůbec nic složitýho, zvládne to úplně každý, kdo umí počítat, takže věřím, že to průměrný spinner zvládne. No a je to, když slyšíš tady ten zvuk, tak dávej pozor, protože soutěž startuje a od tohohle zvonku počítáš počet tracků do... Ano, do dalšího zvonku, takže může to být jeden track, dva, tři, čtyři, pět, kdo ví, je tam ale ještě jedna kulišárna, která je pro tebe připravená a to, když zahraje track PSA, já to říkal, tak nejenže dostaneš bike pass, dostaneš taky samozřejmě food kartu, ale dostaneš taky instruktora, který tě pomůže na to, aby si kolo ovládal líp, aby si trail park Klínovec zvládnul s velkou parádou. Takže na to určitě myslí, protože soutěž může začít úplně kdykoliv. My se společně samozřejmě ještě podíváme, jak je venku, je tam zima, zbytečně velká zima, na to ale už je podzim, bohužel, 14 stupňů, jsou furt po republice takový jako mraky, občasný přeháňky, takže počítej s tím, že opravdu zapršet může, v Praze zatím nic není, ale vypadá to, že něco přistane, zítra kolem 16, zataženo celý den, ale pozor, od soboty až do úterý má být slunečno a má být přes 20 stupňů, tak snad se to vyplní. Spin Radio.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu,

0: Style.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je Slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na Slickstyle.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: posloucháš Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak, když ve...

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého těžkého.

Čo na spinu, s tebou Mára, 24. září, máme čtvrtek, malej pátek, víkend se nám blíží, svátek dneska slaví Jaromír. Dneska celkem hnusně ne, to se asi shodneme, zataženo nic moc, někde dokonce i prší jsem koukal. Jediný, co by to tak mohlo spravit, je vyhrát nějakou soutěž. Jo, teďka jsem měl normálně pocit, že jsem zase ve škole. Nějaký zvonek zazvonil, nevím, jestli jsi to slyšel taky, snad taky. A snad, když už jsme u té školy, tak ti jdou počty. Tak uvidíme, jsem na tebe zvědavej. Posloucháš Radio Spin?

0: Klínovec. Trail Park Klínovec, přesně tam tě Spin dostane jeden z nejpopulárnějších a největších bike parků ve střední Evropě. 30 km single tracku, 4 obtížnosti a dalších 70 kiláků po lesních cestách. Mám tady pro tebe 2 bike passy, 2 food karty dohromady za litr a možná taky i instruktora zadarmo. Velký balíček, který si možná odnese Elča. Ahoj Elčo.
1: Čauky.
0: Nejdůležitější otázka. Kolik bylo tracků?
1: 4 včetně, já to říkal.
0: 4 včetně, já to říkal. No dobře, Elčo, zajímavý počet, tak uvidíme, jestli bude správnej. Tak první, co nám zahrálo, byl Heady One. Druhý track po zvonku, tak byl Coolio. Vzpomeneš si, co byl ten třetí track?
1: Já to říkal.
0: Já to říkal. To by znamenalo, že byste měli i instruktora zadarmo a byl tam teda i nějaký čtvrtý track, nebo takhle už to skončilo?
1: Jo, byl i čtvrtý track.
0: A vzpomeneš si, kdo to byl?
1: Jo, tak to nevím, neznám úplně interpreta.
0: To je úplně jedno, protože to máš! Byl to Pitbull! Celebrate a ty můžeš slavit! Vyhráváš bike passy do Trail Parku Klínovec. Koho vezmeš sebou?
1: Já nevím.
0: No, tak někdo na tebe bude muset být hodně hodnej. Hele, koukal jsem, že tam jsou 4 obtížnosti. Lehká, středně těžká, těžká a expert. Tak na co se troufáš, Elčo?
1: No, tak jako...
0: Ale máš tam instruktora, takže to úplně jedno.
1: No, je to asi úplně jedno, no.
0: Hele, ale super.
1: Ten instruktor tam pomůže, ne?
0: Jo, no jasně, ten vás provede, takže myslím si, že to vyšlo úplně tak, jak mělo. Elčo, já ti moc gratuluju. Počkej mi ještě na drátě, OK?
1: Jasně.
0: A pokud jsi nevyhrál, tak vůbec nezoufej, protože zítra je pátek, týden ještě nekončí a ještě tady nějaký bike passy máme. Budu ti držet palce.
2: Nevyhrál? Nevadí. Šancí na rádiu Spin je víc než dost.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D4, 21. směr Praha. Tam zúžení auto na střeše a čekáš kolem 20 minut. Čerstvá nehoda taky na D1 na výjezdu z Prahy. Je to zhruba 11. kilák. Samozřejmě směrem na Brno čekáš kolem 20. Vidím taky nehodu na 90. kilometru, taky D1 směrem Brno. Neprojezdná krajnice, štosuje se to tady na 10 minut a příjezd do Brna je úplně tragický. Tady klidně i přes půl hodiny, zhruba od 175. kilometru. Takže na to bacha. Co se týká regionu, vázne příjezd do Pardubic, a to po silnici číslo 2 a 37. Crash je v Brně na Žabovřaský, boural se taky v Ostravě na doktora Martinka, takže tady ten provoz je hodně, hodně zpomalený. Přesuneme se do hlavního města, nehoda na Pražském okruhu, 80. kilák směr Ruzyň, čekáš kolem 20 minut už od D1. Zasekaná Štěrbohorská, jižní směrem na Průmyslovku, samotná Průmyslovka, Kbelská, spojovací úplně KO, tam dneska nejezdí. V Holešovičkách to stojí i kvůli nehodě, Vilzonka, Nusela směrem do centra a ještě Pražský okruh 23. směr D1 minimálně kolem 15. Ode mě z dopravy všechno, buď na sebe opatrnej a když tak info do apky nebo na naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Čel na spinu s tebou Mára a taky tracky na přání. Od česti hraju jenom podle tebe. Zatím ten playlist je prázdný. Já chápu. Jseš uražený, nevyhrál si, jseš naštvaný, štvětě to, chtěl si do toho trail parku Klínovec. Já tomu rozumím, já bych tam taky chtěl, já tam nemůžu, já ty lístky jenom rozdávám. To taky není úplně jako ideální, že jo? Já si nemůžu jen tak vzít, nechat si je pro sebe, jít se tam najíst a ještě si je s kámošem jako zajezdit. Takže nezoufej. Sprav si chuť trekem na přání a buď připraven na zítra, protože zítra tady jsou ještě taky bike passy. Tak věřím, že ještě někdo z vás do teďka poslouchá, to ještě vyhraje. Možná to bude Alex. Čau Alexi.
2: Čego.
1: Ty si točíš taky soutěž.
2: Jo, a pojedeme spolu.
1: Ty jo. Jakože bys mě pozval, mě?
2: No jasně.
1: No tak počkej, ty jo, tak jako to zní zajímavě, to v těch pravidlech jako není, nebo to se může, ne? Teoreticky jako já jsem tvůj kamarád velký. Já ti zahraju track na přání a ty mě vezmeš do toho bike parku, jo?
2: Přesně tak.
1: Ježiši. Tak výborně, tak zítra vyhrává Alex, tak děkuju, že jste se snažili a zase se bude soutěžit o další věci, nebojte, nezoufejte. Ne, to si dělám srandu, já už zítra nevysílám, takže já to nemůžu ovlivnit. Alexi, rest, nech bejt, komu chceš posílat? Důležitá otázka.
2: Dáme to pro všechny řidiče, pro všechny lidi, dávejte na sebe pozor, buďte normální na těch silnicích.
1: To je pravda, svatá pravda. Alexi, já ti děkuju, měj se krásně, ahoj.
2: Taky.

0: Máme čtvrtek, malý pátek, takže je co slavit, a to dokonce dvakrát, protože teďka už nám pomalu, ale jistě startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Přesně tak, tvoje tracky, tvoje režie, tvůj playlist, takže je na co se těšit. Mám tady připravený bohužel jenom dva tracky. Je to trochu škoda. Myslím si, že na to, jak je venku hnusně, tak předpokládám, že sedíš v autě, jsi takovej, že mě to nebaví dneska, už bych chtěl ten víkend, tyjo, ať mi to trochu uteče, tyjo, práce, nevím, jedu z práce. Tak to je ono. Pojď, dej si nějakou věc, co si dlouho neslyšel. Hele, třeba David.
1: Čau, prosím tě, hoď tam něco od Ektora, nějakou pořádnou nálož.
0: No jasně, nějaká pořádná nálož. Kancelář. Vybral jsem Kancelář, protože v Outučku to Ektor zahrál dokonce dvakrát po sobě. Takový velký banger to je, Davide, takže věřím, že si ho užiješ. Zahraju taky Danovi.
2: Ahoj Máro, tady Dan. Čau, prosím tě, mohl bys mi zahrát California Love od Tupaca, všem, kteří mají rádi tady ten styl hudby.
0: Takže máme k tomu ještě jeden old school. Co doplníš ty? Něco novýho, něco staršího, něco československého, zahraničního? Hele, já nevím, je to na tobě, ty jsi režisér, jsem tady na to ready, na tvoje voiceovky, na tvoje cally. Jdeme se ještě společně podívat na počasí, aktuálně něco kolem 14 stupňů. Po republice jsou tak jako různě rozmístěny takový malý přehánky, které můžou udeřit z vteřiny na vteřinu, takže když tak s tím počítej, že můžeš trošku zmoknout. Každopádně večer kolem 11, zítra 16 zataženo, ale od soboty se má oteplit slunečno přes 20 stupňů.

0: Je to přesně tak? Hraju podle tebe. Posloucháš Čo na spinu, máme malej pátek, svátek, dneska slaví Jaromír. Úplně ideální věc, jak někomu popřát, nějakýmu Jaromírovi, je trackem na přání, takže můžeš udělat. Každopádně jdeme si představit další tři tracky. Zuza!
1: Ahoj, zahrajte prosím pro Samíka od Hardtricka Bandolero, děkuju moc. Ahoj.
0: Ok, jeden Richard, Ríša, tak se údajně Hardtricko bude chtít přejmenovat na Rika, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Budu hrát taky pro Golby.
2: Golby, prosím tě, dejte mi tam balkonovku, jsem dlouho neslyšel. Jo, je to pro moje holky Míšu, Leničku a Evičku.
0: Golby, máš tři holky, manželka, dvě dcery. Co může být lepší? Jo, pustit si k tomu balkonovku, to je pravda. Filip.
3: Hele, jak jsi tam navodil ten old school, já bych si dal DMX The Rain.
0: To je takový docela příhodný.
3: Viď, já si myslím.
0: Filip má před sebou, prosím vás pěkně, noční, jako policista, na Andělu. Jako, dovedete si představit horší kombinace? Já ne. Takže Filipovi teďka všichni popřejeme štěstí. Já chápu, možná tady někdo policajty nemá rád, ale Filip je frajer, protože jde na ten Anděl. Takže zaslouží si DMX, já mu to posílám a hlavně přeju, ať se ještě vozve.

0: tvých uších je Radio Spin a taky Čel na Spinu, který je tady vždycky se mnou, s Márou. Máme 18.16, hodinu, kdy hraju jenom podle tebe. Tracky se hrnou jak do naší mobilní apky na naše číslo, tak to má být. Děkuju za to, nebudu to tím pádem dlouho zdržovat, protože práce je před náma a tracky taky. Jdeme za Davidem.
1: No, tak dáme Antarktidu. Dáme to pro toho Filipa, že mu přeju hodně štěstí. A pro tebe.
0: Tak přejeme štěstí opravdu Filipovi, který má dneska noční na andělu. Filipe, vidíš to? I normálně cizí posluchači na tebe vzpomínají a přeju ti štěstí. Takovýhle Radio Spin umí bejt, staráme se o naše posluchače. Zahraju taky Josefovi.
2: Ahoj Máro, tady Josef z Německa, prosím tě, byl jsem dneska u zubaře, mohl bys mi tam zahrát Ektora, nejsou rádi, děkuju ti moc.
0: Hele, Ektora už jsme hráli. To by úplně nešlo, aby hrál tolikrát za sebou. Naprosto ti ale rozumím s tím zubařem. Ty jsi včera ještě posílal voiceovku, že by si chtěl Bushida, Karel Gott, Fury, Mary Young navždy mlad. Tvoje zuby by si asi taky přáli, aby byly navždy mladý. Takže si dáme Karla Gota. Ještě rest ze včerejška, já si pamatuju. No a ještě zahrajeme pro Martina.
3: Ahoj Máro, tady Martin. Prosím tě, zahraj nám Na medvědí jezero, To se nelíbí od Oriona.
0: Tak hráli jsme si to sice včera, ale to je podle mě track, který se jen tak neohraje, takže Na medvědí jezero, jeden Orion, jeden medvěd, a.k.a. Vladimír Zukorp, Co se nelíbí, Chill na Spinu, já s tebou Mára.

0: Spin Talk. Tam jsem mísil jako hrozný strach, tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
1: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
0: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
1: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
0: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
1: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
0: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
1: Že jsi nepoznal tenhle ten hlas? No tak se zastyď, tohle je Mia, nová hradní paní Hradu Křivoklát. Dneska se s ní budu povídat ve Spin Talku. V 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: přečtu DPH. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D4, 21. směr Praha, je tam auto na střeše, furt se to odklízí, 20 minut minimálně, nehoda taky ještě na D1, kousek u Brna za Brnem, 194. směr Ostrava, neprojezdná krajnice, zdrží se kolem 20, už od 178. kiláku a nehoda právě ještě za Brnem směrem na Ostravu a to je 205. kilák. V regionech tady je nehoda v Pardubicích na 37. u Ohrazenice, bůralo se taky ještě v Pardubicích na Sukově třídě a taky v Plzni, to je na 27, je to za Chlumem směrem na Kulaťák. Hlavní město, tady je nehoda na Pražském okruhu 80. kilometr, směr Ruzeň, naštěstí už bez kolon, počkáš si chvilku v Holešovičkách a taky prvního pluku, protože tam nehody jsou taky, zasekáno na jižní a štěrbolský spojce, spojovací, ta je úplně KO, tam je to zúžený do jednoho pruhu, tam nejezdí. Vlzon Kánuselák, taky nic moc, Plzeňská Kukulova, tady minimálně 10 a v okruhu, na Pražském okruhu 23. směr D1 na zpoždění a taky 15. směr Ruzeň. Ode mě vše.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: podle tebe.
1: Čau na Spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, pořád pokračuje, pořád hraju podle tebe, takže určitě na to mysli, určitě toho využij, protože toho využil třeba Alex.
2: Čeko, čeko, tady Alex, pro všechny pamětníky, Shaggy, Mr. Bombastic. Kdo si pamatuju tu skvělou a úžasnou reklamu. Nejlepší reklama, kterou jsem kdy viděl, která kdy byla. Díky, čego.
1: Já teda Shaggy a Mr. Bombastic si pamatuju hlavně z toho šíleného filmu, nějaký ty krávy, jak byly v tom na té farmě a najednou vožili, chodili po dvou a tancovali tam, bylo to docela šílený, ale vím, že tady ta pecka tam byla, takže to je spíš moje vzpomínka. Budeme taky přát k narozeninám.
3: Tak bobybolej zemi dej. Prosím tě, pro Maky velký šíle, protože má dneska narozeniny, 30.
1: Tak jestli jsem to slyšel správně, tak Maky má 30, takže přejeme všechno nejlepší k 30. narozeninám. Krásný věk, mě to bude čekat naštěstí až za dlouho, ale po víkendu budu mít blíž k 30 než k 20, takže už jsem taky na té druhé půlce. Každopádně zahraju ještě pro Pindu.
4: Marek Kondáš a pro Pindu do Ostrova.
1: Tak budeme posílat ještě jednoho Richarda a Ghetto Romantika, já jsem to slíbil a sliby se mají plnit. Ještě mi přišla voiceovka od Artura, jo, ale to až za chvilku. Teďka Bobby.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:45, pomalu, ale jistě se bohužel blížíme ke konci mýho vysílání. Každopádně nemusíš doufat, protože tady ještě tracky připravený mám, jeden od NK.
1: Čau spineři, Máro, prosím tě, můžeš tam pustit pro moji ženu a její dvojče Mongola. Já vím, že to není hip-hop, ale hraje to tam svaz českých bohemů. My jsme takový totiž punkový hivopeři, dík, čus.
0: Jako beru, svaz českých bohemů si někdy pustím i já, ale kámo, to nejde. Prostě nejde, to nemůžu zase zahrát. Zahraju kdo? To vím, že jako máte rádi. Mongol? Pro sestru Mongola? Jestli sestru máš Mongola, tak je to hustý. Tak Mongola naučíš prostě Robina Zutá Buku, to je taky dobrý. Hele, svaz českých bohemů můžeš pustit na jiném rádiu. Já vím, že ostatní rádia moc tracky na přání nehrajou, ale to nevadí. Já ti tady pustím kdo? Deal? Jsme domluvený. Ale teďka vážně, udělalo mi hroznou radost, já si trošku stulím podkres. Zavolal mi sem Artur a ten říkal, všechno nejlepší k narozeninám. Říkám, tyhle, co je?

0: Jak víš, že mám jako narozeniny? Tak si to poslechni. Fakt mi to udělalo radost.
1: To jde, tak si pust, co chceš, nejvíc bod globofoby. Ty jsi to říkal někdy, já nevím, před půl rokem, že máš narozky na Izovu show, myslím.
0: Je to normálně duelo. Já jsem fakt měl tady na krajíčku, že mi prostě Artur, random posluchač, prostě si pamatoval, že půl roku zpátky jsem mu říkal o tom, že budu mít teďka o víkendu narozeniny. Tak já jsem šťastný, takže děkuju. Já si to užiju, takže teďka si úplně nebudu zvedat telefony, já si jdu poslechnout Gleba. Doufám, že ty taky. Měj se krásně, posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: Lenkyni zakončujou 6. hodinu, čtvrtek, svátek dneska slaví Jaromír 24. září a chill na spinu je u konce. Díky za to, díky za všechny voiceovky, za všechny telefonáty, bohužel nestihlo se všechno, ale stihlo se to nejdůležitější a to je hlavní. A bude se stíhat taky samozřejmě Spin Talk, který tady startuje už hnedka po mně. Je to repríza Spin Talku, ale je dobrý si to osvěžit, hlavně pokud sleduješ Zrádce, protože do rozhovoru přivítala, nebo dorazila Mia, která vyhrála druhou sérii Zrádců, takže nebudou se bavit jenom o její práci jakožto policistky nebo vyšetřovatelky, budou se taky bavit o tom, jak náročný to bylo, když byla vlastně de facto šéfka všech Zrádců. Takže určitě na Spin Talk si tady ještě počkej, my se společně uslyšíme až v úterý. Já doufám, že tě taky čeká prodloužený víkend, že si odpočineš, nabereš sílu, má být hezky, tak domluv nějaký výlet, vypadněte s kamarády někam ven, myslím si, že by to mohlo být úplně ideální. Protože to je mnohem lepší než to počasí, co tam je teďka, kde je prostě hnusně, kdy prostě někde prší, někde neprší, vlastně nevíš, jak je. Je tam kolem 14, to ti tak jako řeknu, no, kéž by 14, 11 dokonce už. Večer už to spadne jenom o stupeň, kde vidím nějaký přeháňky, tak jako trochu na jihu, trochu u Ostravy, takže na to když tak bacha, zítra 16 zataženo, ale jak jsem říkal, od soboty do úterý kolem 20 stupňů a víc slunečno. Tak se měj krásně. Spin Radio.
1: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Páteční rána jsou odteď na rádiu Spin.

0: si ho dej každý pondělí mezi 5 a 6 ráno.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Letím do cizích pokojů plnej nočních můr. Oni jsou vzůru za tím, co jejich původci spěj. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kůka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jiný. Možná by teď nemusel na tramvá za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom jít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se při tom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná jsi nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět fantazie těch repových dítek. Víte, možná nejsem real, páč nesel jim teď lakytek. Možná jsem jen obyčejný člověk. Vítej, možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
3: Za minutu 7 hodin, to je přesný čas a za jeden track startuje Spin Talk s Mijou.

0: Spin Talk.
1: Tam jsem mísel jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit? Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a právě posloucháte Spin Talk. Talk nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte. Na dnešní díl jsem se velmi těšil, protože pozvání přijala nejvěrnější z věrných, profesionální zrádkyně a také cvičitelka jogy Mia. Právě včera ona vystřídala na křivoklátě hradní paní Nikol a stala se tak druhou zrádkyní, která ovládla hrad. Absolutní vítězka druhé řady zrádců, hostkou dnešní vydání Spin Talku. Mio, vítej, nebo Věro, vítej.
1: Já tě zdravím, ahoj.
2: Tak moc blahopřeju za prvý, protože to byla fakt jako mistrovská hra, která mě teda bavila od začátku do konce. Řekni mi, jak se cítila v době, kdy se to natáčelo a jak se cítila teďka, když to celý viděla?
1: Ten rozdíl tam samozřejmě je, ty emoce už jsou zpracovaný, člověk to má tak nějak už v hlavě jako srovnaný, ale stejně mě to tam vrací jako zpátky, když jsem to včera viděla, tak ty pocity najednou naskočí ta sama emoce, co byla tam, takže... Ta hra mě bavila mě ta hra neskutečně.
2: Jak rychle si člověk v té hře zvykne na tu novou identitu?
1: Já už jsem tu identitu vlastně zkoušela tak nějak naťukávat předtím, s tím, že jsem si říkala, když tam půjdu jako Mia, tak aby mi partner doma i oslovoval Mio, takže ten mi tady s tím hodně pomohl. Neměla jsem to teda jak souvča, tak sofistikovaně, papírky jsem neměla, ale vzhledem k tomu, že jogu mám jako koníček, takže tam to jako problém nebyl. Když se mě někdo na něco zeptal, tak jsem...
2: Tak si věděla.
1: I docela věděla.
2: Začneme úplně tím závěrečným ohněm. Jaký to byl pocit? Tam stát v té čtveřici, jako poslední říct tu tvoji identitu.
1: Tam jsem mísel jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený. A teď najednou to na mě dolehlo a říkala jsem si, jak já jim to teď jako mám říct, aby je to, nechci říct, bolelo co nejmíň, to se jako takhle neříct nedá, ale vy víte, že tam proti vám prostě stojí tři extrémně hodní lidi a teď vy víte, že jim tu kodlu prostě do těch zadáte, i když je to v rámci hry, ale tam je to tak strašně intenzivní, že to museli, nedá se to odprostit od toho, aby to nebylo osobní.
2: Na druhou stranu, ve srovnání s tou první řadou, tak já jsem tam vnímal velmi silně to, že to celý proběhlo klidně. Velmi kladně jsem hodnotil to, že ty jsi vlastně řekla, doufám, že mi někdy odpustíte, nebo že přijmete moji omluvu, nebo něco v tomhle tom duchu, to v tom díle zaznělo. A celý to vlastně bylo elegantní, i když vlastně tam byla obrovská míra hořkosti samozřejmě. Po jak dlouhý době tě odpustili?
1: My jsme se poprvé viděli až na předpremiéře, ale vlastně třeba s Verčou, s tou jsme se volali, u tý jsem měla jako velkou potřebu jí to vysvětlit. A pak to bylo spíš jako na nich, tam jde o jejich zpracování toho, aby si ty emoce zpracovali. A já si myslím, že teďkon už jsou všichni jako v pohodě.
2: Jak bys hodnotila teďka zpětně splnění svojí mise, se kterou jsi do zrádců šla?
1: Já si myslím, že ta moje mise byla splněna v rámci té hry na maximum, co jsem tomu mohla dát.
2: Jak dlouho pracuješ u policie?
1: Teďkon v únoru to bude 17 let.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: A řekni mi, jakou část my jsme vlastně na obrazovce neměli šanci vidět?
1: Myslíš jako z mé osoby?
2: Hmm.
1: Ježišmarja, já se přiznám, že tam bylo spoustu jako vtipných scén a vtipných jako zážitků, které samozřejmě se do toho střihu nevejdou, protože to není jako ani herní, ale to byste tam, že jsem třeba i občas jako vtipná.
2: Tak to si byla celou dobu. Řekni mi, by si tou hrou vlastně šla na obrazovce plynule, tak mi řekni, jestli tam byly nějaký okamžiky, kdy ti vlastně nebylo dobře.
1: No, co se týká jako psychické stránky, tak nebylo mi tam dobře jako v několika případech. První případ byl vlastně, když jsem osočila Marcela, tak v tu chvíli mi vlastně došlo, jak těžkou hru tady budu muset hrát. Pak to bylo, druhá fáze byl vlastně Patrik, kdy jsem musela překročit nějakou hranici, kterou jsem si řekla, že tam překročit nechci, a hrála jsem na tu osobní notu, protože on byl fakt dobrý, já bych ho jinak tam nerozkopla ani omylem. A pak teda Ondra, ten mě bolel hodně, to jako se mnou zamávalo, no a poslední prostě Daniela, to mě už úplně rozložilo.
2: Brala si to pořád jako hru, nebo prostě i v průběhu toho byly výčitky?
1: Kdybych to nebrala jako hru, tak tady teď nesedím, takže já jsem si musela každý den opravdu připomínat, je to jenom hra, a mě v hlavě pořád to jeden z důvodů, proč tady seš.
2: Na jaký herní kroky jsi v těch zrádcích vlastně teďka zpětně nejvíc hrdá nebo pyšná?
1: Já si myslím, že vydírání Marka, leč to bylo opravdu velmi riskantní, tak na to jsem fakt pyšná, protože to bylo tak promakaný a tak si to krásně sedlo všechno. A pak vlastně i na druhou stranu, vím, že to teď bude znít trošku, že si protiřečím, ale ten Patrik. Mm-hmm. Ten Patrik, že jsem fakt tady do toho šla, do tohohle risku, změnila bych trochu ten způsob, ale ten risk za to stál.
2: Když jsme glosovali v rádiu s ostatníma průběh hry, tak jsme si vlastně říkali, že to máš nejjednodušší ze všech, protože jsi vlastně jako v práci. Je to tak? Nebo bylo to tak?
1: Jo, já jsem tam hodně často byla jako v práci, to je pravda.
2: Případně, co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali, a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl. Hmm. A to byl ten boj sama se sebou, kdy já jsem si tady to musela nastavit v hlavě.
2: Hmm. Hodně lidí říká, jakou by měli strategii ve hře. Dá se stanovit ta strategie hry dopředu, když vlastně ani nevíš, kdo přijde na to nástupiště, kdo s tebou bude na tom hradě, nebo tu strategii vyvíjíš opravdu až jakoby ve chvíli, kdy ta hra odstartuje?
1: Jako ta strategie, já to počítám i, ať už je to ta změna jména, změna profese, tak tohle to se naplánovat dá, ale zbytek prostě musíte s tím jako pracovat. To není, že si jako nastavíte nějakou linku a podle tý pojedete, takhle to nefunguje. Tam ty lidi můžou být úplně jiný, úplně jinak, ta dynamika, moc slovo nemám ráda, ale ta chemie mezi těma lidma může být úplně jiná a celý váš plán se zboří, takže mít vymyšlený A, B, C, D, E, F varianty.
2: OK. Jak dlouho dopředu se teda dají plánovat ty jednotlivý kroky? Je to ten den, několik dní dopředu?
1: Několik dní dopředu určitě.
2: Uh-huh. Když teďka jsi viděla celou tu sérii, vnímáš nějaký svůj herní krok, třeba jako přešlap? Něco, co bys udělala jinak?
1: A my do dneška s Dančou furt řešíme, jestli její vyhození bylo, jestli bychom to spolu nezvládli zahrát do konce, a furt, já tam furt vymýšlím, jak by se to dalo, ale nakonec si dám asi za pravdu, že by to asi fakt nešlo, že i u toho ohně si myslím, že by po ní šli.
2: Koho ze hry si považovala od začátku vlastně jako silného hráče nebo ohrožení pro tebe?
1: Myslíš už ty první dny? Uh-huh. Já jsem se chtěla určitě co nejrychleji zbavit Sáry, protože ta pro mě byla strašně nečitelná. Pak to byla Terka, která, její hlava působí naprosto mistrovsky, její přemýšlení, to jsem říkala už několikrát, že bych ji chtěla mít za kolegyně v práci, protože to by jako bylo hodně dobrý. A pak samozřejmě Danči jsem se bála.
2: Fakt jo? A bála ses jí, nebo ses k ní chtěla přiblížit i protože tě bavila lidsky?
1: Takhle, tam jsou dvě roviny. Mě lidsky neskutečně sedla, ale zároveň jsem věděla, že je velmi inteligentní a že pozoruje, takže to bylo takový to spojit příjemný s užitečným, že vlastně u někoho jste, s kým je vám dobře, ale na druhou stranu ho máte u sebe.
2: Vzniklo v té hře mezi tebou a někým přátelství nebo pouto, který má velký potenciál vydržet?
1: Pozvi si mě sem za rok, já ti to řeknu.
2: A teď v tuhletu chvíli, to je docela dobrý.
1: Jo, jako v tuhletu chvíli my se hodně se bavíme s hodně hráčema, ať je to Ondra, ať je to Marek, ať je to Daniel a Terka, když přiletí konečně ze Švédska, tak spolu taky trávíme hodně času. Jako těch lidí tam je víc, s Petrou to si vždycky pokecáme, pokud mi teda nestrká svoje vlasy do pusy, protože jsme furt hází.
2: Hoď přes ní deku, OK. Ve srovnání s první řadou, kde to trochu působilo jak na školním táboře, kde všichni nenáviděli Nikol, u tebe jsem vnímal obrovský respekt hráčů. Komu z věrných nebo z rádců bys ty teďka v tuhle tu chvíli vzdala nejradši největší hold?
1: Ty brďo, já nebudu říkat jednotlivce. To jako každý to máme nastavený nějakým způsobem a já si myslím, že každý ten hráč, já jsem to i říkala v průběhu celé hry, si zasloužil můj neskutečný respekt a nebudu vybírat, nechci to po mně.
2: Dobře, tak uděláme jinak. Kdyby jsi byla hradním pánem, koho by si zvolila jako zrádce ty, abyste byli silná a pevná trojice od začátku a proč? A jak bys vlastně vyhodnotila první výběr Sáru a Báru?
1: Já bych si sama k sobě, samozřejmě abych tam byla, to je jako bez debat, ale já bych si k sobě vzala právě Danielu už od začátku a líbila by se mi tam strašně paní Věrka. Mm-hmm. Ta by se mi tam extrémně líbila, protože to by byl ten bodec, který by tam byl skvělý a vtipnej mezi náma. A teď prosím tě, ještě jednou tu otázku mi nahoď.
2: Koho by si vybrala jako zrádce ty? Což teďka vlastně
1: jo, to
2: jako
1: jsem
2: by si odpověděla.
1: A ohledně Báry a Sáry, já si nemyslím, že by to byly jako špatný zrádkyně. Ono jako spousta lidí je tady za to, že jedna už tam byla jako unavenější a druhá, že se hnedka rychle propálila. Ono, když se s tou rodí zžijete, tak ono to taky chvilku trvá. A to, že vás potom přemůžou nějaký emoce, jako jsme jenom lidi, to je.
2: Jako jasně. Jak by zamíchalo s dynamikou hry, kdyby zrádkyní byla Jiřina Kateřina?
1: No, to by bylo taky zajímavý. Tím, že ona jako je hodně průbojná, takže ty už se asi chtěla zbavit rychle, no.
2: V jednu chvíli Báru role zrádkyně dostala, byla vyčerpaná, měla výčitky, že vraždí kamarády. Na tebe tenhle ten pocit nikdy nedolehl?
1: Dolehne to na vás, ale pro mě bylo jednodušší vlastně vraždit, napsat si to na ten papírek s tím, že jako víte, že jste to udělali, ale přes tu noc si to nějak zpracujete. Mm-hmm. Ale pro mě bylo mnohem horší to vyhlasování u toho kulatého stolu. To jako, když vidíte, že vy jste ten had, který tam je, a teď budu citovat tu nějakou promiň, tak vlastně je to mnohem těžší. Hmm.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
2: MJ mi třeba říkal, že Mia to uměla tak, že tě nejdřív lehce zpochybnila, aby pár hodin na to se tě umluvila a řekla ne, promiň, už si to o tobě nemyslím. A tím si postupně získávala vlastně jakoby důvěru a náklonost té druhé strany. Byl tohleto třeba jeden z nástrojů?
1: Jo, tady to, ano, tady to je pravda, to já jsem tam dělala velmi často a u hodně lidí. Ne, a pak takový to jako pochlebování a lichotky a vlastně to, že já vůbec nevím a že jsem úplně v háji a že jako vlastně, jak to vůbec funguje ta hra pomalu, jo. Nechci říct úplně, no za takovou trubičku jsem se tam snažila bejt, aby si o mě nemysleli, že v té hlavě jako občas sídlí ten mozek. Hmm.
2: Marcel získal možnost proroka. Co hrklo v tobě, že si vybere na rozhovor třeba právě tebe?
1: Já jsem tam tušila, že si vezme Aničku, protože tam to jako v té hlavě to tam měl a říkala jsem si, kdyby si vzal náhodou mě, tak prostě ho to budu muset zahrát, takže Marcele zrát. Jinak by to nešlo.
2: Jak tvoji hru hodnotí tvoje nejbližší okolí?
1: Ježíš Maria, moje rodina a moji kamarádi jsou nadšený. Je to hlavně tím, že mě jako znají úplně z jiného úhlu, vědí, jaká jsem v tom reálném světě a v tom reálném životě. A teď mě vlastně vidí jako pracovat.
2: Okay. Jak tvoji hru hodnotí kolegové z práce? To taky přece musí být velmi zajímavý. Slyšet nějakou takovouhle glosu třeba od nadřízeného.
1: Do dneška jim musím ráno při poradě skoro počítat, jo? Takže tomu bych se nerada vracela.
2: Raz, dva, tři, čtyři, pět,
1: jo.
2: To teda apropo bylo velmi zajímavý sledovat to počítání, jak počítala Daniela téměř přesně Jiřina dvojnásobek a ty sila opravdu jak dráha. Jak se tobě samotný kouká sama na sebe v roli zrádkyně?
1: Jsou tam scénky, kdy si říkám, jo, ty brďo, tohle to fakt jako bylo dobře zahraný. A jsou tam scénky, kdy jsem v kyně vždycky lezla do sedačky a snažila jsem se vcucnout, kdy si říkám, tak tady na to fakt nejsem pyšná. Jako.
2: Hra končí, na hradě si jenom ty a hradní pán. Jaký to je vlastně jako pocit? Jaká emoce se v tobě odehrává?
1: Ve mně v tu dobu byla hrozná úleva, že konečně už to skončilo. I když jako ta hra je fantastická, zaslouží si všechno tohleto, ale já už jsem byla tak strašně unavená z toho všeho. Ať už z toho lhaní, ať už z té přetvářky, a už jsem prostě chtěla domů, aby zase prostě jenom já.
2: Je těch 12 dní tak akorát?
1: 14.
2: Dobře.
1: No kdyby to trvalo o týden díl, tak já už tam nejsem, protože mě už by asi odnesli nosítkama nohama napřed.
2: Ještě v rychlosti, co sociální sítě a zprávy? Chodí ti víc pozitivních nebo negativních zpráv? Jsou lidi vulgární, jsou lidi hnusní, anebo spíš ti drží palce?
1: Je teda většina zpráv, co mi drželi palce, pak samozřejmě se najdou ti, kteří pod svým skrytým profilem píšou, ať už vulgarity nebo cokoliv. Asi jsem s tím počítala, jako dalo se to čekat. Není to nic příjemného, co jsou lidi občas schopní napsat. Na tom mi jako zůstává hlava stát.
2: Co bys vzkázala tomu, kdo se chce do zrádců přihlásit a vůbec ho nenapadne, že tam třeba s něčím takovým musí počítat?
1: No pro boha, podívejte se na všechny zahraniční série, na ty naše série, tam jako... Já bych spíš chtěla zkázat jinou věc. Zvažte svoje limity a co máte a jestli to vlastně psychicky jste schopný ustát, protože ta psychika tam hraje jednu z nejdůležitějších rolí. Jo. To je tam hrozně jako důležitý a myslím si, že to je hlavní podstata té věci. Ale přihlašte se, je to skvělý.
2: A co ti nejvíc pomáhalo tobě?
1: Připomínat si ten reálný svět, to, co mám venku, to, co je vlastně opravdu důležitý a že jsem pořád jenom v té hře a ten jako důvod, proč tam jsem, že jsem nejenom hráč, ale jsem i člověk, který tam chce něco přidat.
2: Jak bys tu hru hrála, kdyby jsi byla věrná?
1: Já bych asi byla úplně stejná, ale letěla bych mezi prvníma. Já neumím být jako úplně držet jazyk za zuby, když si něco myslím, nebo když mám na něco podezření.
2: Je něco, na co bys chtěla, aby se tě někdo v souvislosti s hrou, nebo klidně s tím životem, chtěl zeptat a nezeptal a tobě je to líto, že tato otázka zatím nebyla v prostoru?
1: Já přemýšlím, jako těch otázek je hrozně moc a já si myslím, že asi zatím jsou všechny jako vyčerpaný.
2: Já bych tam měl ještě jednu poznámku, když jsem tě tak pozoroval napříč těma dílama, tak vždycky jsem měl pocit, že když ses dostala jakoby do úzkých nebo do nepřímé situace, používala si ruce. Byl to tvůj nástroj?
1: No, to je taková moje chybička, kterou já mám, že já ráda gestikuluju. Teď tady právě mám takhle ruce u tebe, abych byl krásně na stole, ale jinak jako mě ty ruce lítají všemožně. A tam jako opravdu jsem zjistila, že ty ruce si dávám na ten obličej často, no.
2: Takže to je možná poučení do budoucna.
1: Jo, hlídejte ruce zrádců.
2: No jo, moc ti blahopřeju, moc ti děkuju za návštěvu a byla to krásná hra. Spin Talk na rádiu Spin poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 hodin večer. Poslouchejte taky na Spotify kanále Rádia Spin nebo i s videem, sledujte na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Romaneku. Děkuju, že posloucháte Spin Talk. Jo, díky za návštěvu.
1: Já děkuju za pozvání. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment. Capture.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Bonnie Blue udělala aukci, na který jste mohli přihodit a pojmenovat tak její dítě.
2: Fakt? Ty vole, a co vyhrálo?
1: Online kasino. Ale mě napadlo, kdybyste měli pojmenovat vaše dítě podle něčeho, co máte rádi, jak by se jmenovalo? Dome?
2: Tak to není o čem, že jo? Pečenákách namusil.
3: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych si ho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heel. Čus.
1: Happy Heel je dokonalost, kámo.
2: Je, kámo.
4: Ale ahoj, tak hele, my jsme manželka jediný, co milovala, na čem si ujížděla, tak bylo Kinder Card. Takže jsem říkal, no tak my budeme malý Kinder vajíčko. Protože to jinak není možný. Kinder vajíčko líbal.
5: Dobré ráno, já když jsem byla těhotná s malým, tak mi bylo strašně špatně. Jediný jídlo, který jsem jako zvládla, relativně zvládla sníst, byl prostě jako Termix. Že já mu i tak jako říkala, že kluk by se měl jmenovat Termix a s mladou, když mi bylo zle, tak to byla mandarinka.
1: Sourozenci.
2: Krištofe, ale počkej, já mám tady něco speciálně pro tebe.
1: Aha.
6: Takže jako já bych tady po vzory paní princezny z OF svoje dítě pojmenoval asi Bílá příšera, protože to po ránu piju nejradši.
1: Tak to zní jako bratranec mýho budoucího dítěte.
2: No tak to bych si tipnul, že tvoje budoucí dítě bude takový malý monstrum.
1: A zase piješ, jednou ti ho dám na hlídání. Ale do té doby se slyšíme zase zítra.
2: Od 6 ráno na Radio Spin.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno na Radio Spin.
7: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
8: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Československý underground.
2: Pusť to tam, kámo.

Jeďte s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, jak si chtě směs.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Bonnie Blue udělala aukci, na který jste mohli přihodit a pojmenovat tak její dítě.
2: Fakt? Ty vole, a co vyhrálo?
1: Online kasino. Ale mě napadlo, kdybyste měli pojmenovat vaše dítě podle něčeho, co máte rádi, jak by se jmenovalo? Dome?
2: Tak to není o čem, že jo? Pečenákách namusil.
3: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych si ho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heel. Čus.
1: Happy Heel je dokonalost, kámo.
2: Je, kámo.
4: Ale ahoj, tak hele, my jsme manželka jediný, co milovala, na čem si ujížděla, tak bylo Kinder Card. Takže jsem říkal, no tak my budeme malý Kinder vajíčko. Protože to jinak není možný. Kinder vajíčko líbal.
5: Dobré ráno, já když jsem byla těhotná s malým, tak mi bylo strašně špatně. Jediný jídlo, který jsem jako zvládla, relativně zvládla sníst, bylo prostě jako Termix. Že já mu i tak jako říkala, že kluk by se měl jmenovat Termix a s mladou, když mi bylo zle, tak to byla mandarinka.
1: Sourozenci.
2: Krištofe, ale počkej, já mám tady něco speciálně pro tebe.
1: Aha.
6: Takže jako já bych tady po vzory paní princezny z OF svoje dítě pojmenoval asi Bílá příšera, protože to po ránu piju nejradši.
1: Tak to zní jako bratranec mýho budoucího dítěte.
2: No tak to bych si tipnul, že tvoje budoucí dítě bude takový malý monstrum.
1: A zase piješ, jednou ti ho dám na hlídání. Ale do té doby se slyšíme zase zítra.
2: Od 6 ráno na Rádiu Spin.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

pyšná. Podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Radio Spin.
1: Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechá

slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: šej na mě, vole.
1: Do piči, vole.
2: Za hlavu, nestírej se. Nechme, jo. Za hlavu, říkám. A drž.
1: Držím, jak se ukojí, vole.
0: Co chceš, jo, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho neblejeme.
2: Co jsi tam šplíkal, co bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
2: Co jsi tam šplíkal, ty byl

0: i žuje draví.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Bonnie Blue udělala aukci, na který jste mohli přihodit a pojmenovat tak její dítě.
3: Fakt? Ty vole, a co vyhrálo?
2: Online kasino. Ale mě napadlo, kdybyste měli pojmenovat vaše dítě podle něčeho, co máte rádi, jak by se jmenovalo? Dome?
3: Tak tady není o čem, že jo? Pečenákách namusil.
4: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych si ho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heel.
3: Čus.
2: Happy Heel je dokonalost, kámo.
3: Je, kámo.
5: Ale ahoj, tak hele, my jsme manželka jediný, co milovala, na čem si udělala, tak bylo Kinder Card. Takže jsem říkal, no tak my budeme malý Kinder vajíčko. Protože to jinak není možný. Kinder vajíčko líbal.
6: Dobré ráno, já když jsem byla těhotná s malým, tak mi bylo strašně špatně. Jediný jídlo, který jsem jako zvládla, relativně zvládla sníst, bylo prostě jako Termix. Že já mu i tak jako říkala, že kluk by se měl jmenovat Termix a s mladou, když mi bylo zle, tak to byla mandarinka.
2: Sourozenci.
3: Krištofe, ale počkej, já mám tady něco speciálně pro tebe.
7: Takže jako já bych tady po vzory paní princezny z OF svoje dítě pojmenoval asi Bílá příšera, protože to po ránu piju nejradši.
2: Tak to zní jako bratranec mýho budoucího dítěte.
3: No tak to bych si tipnul, že tvoje budoucí dítě bude takový malý monstrum.
2: A zase piješ, jednou ti ho dám na hlídání. Ale do té doby se slyšíme zase zítra.
3: Od 6 ráno na Rádiu Spin.
2: Tak čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.